sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel, teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To je

0: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana Zajíce, teda pana Králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špaličky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
2: A nevytáhne to vodu?
1: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: A jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
2: Ty koveš?
1: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
2: Jo.
1: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká léčí stehna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
1: Počkej. Mýval jsem o finku, už nemám nic.
2: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
1: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát. Míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak jsem říkal, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
2: Spařené.
1: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď? Mhm.

0: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
1: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně. Přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl. Takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
0: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba s trochu uzenýho.
1: Přesně, s trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
0: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vorochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
1: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
0: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
1: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
0: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorochodský. Měj se krásně.
1: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vorochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no a ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Miluju. Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Že jo? Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takový.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Jedna z nejelegantnějších jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku, protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
1: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady tuto současné využití sokolů.
0: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
1: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
0: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
1: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
0: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
1: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
0: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům Luborovi Křivkovi.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A paní Mirce,
2: dobrý den.
0: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
1: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
0: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
2: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
0: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
1: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
3: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu sokolníků Tomáš Kunca.
0: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
3: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče a taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
4: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
4: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne a dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říci, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
3: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mi to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, když vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho je hodně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná, ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála, co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Do teďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přeloučí vzniká bydlení pro nedostatkové profese. Svitavy upravují nevyužívanou budovu pro základní uměleckou školu. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. A počasí v kraji dnes čekejte zpočátku jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře, strážníky a další nedostatkové profese. Vznikne úpravou bývalého dvojdomku na městském stadionu na 4 bytové jednotky. Město utratí za stavební práce přes 10 milionů korun.
2: Domek sloužil v minulosti k ubytování pro správce fotbalového hřiště, potom ale léta chátral. A jak teď při stavebních pracech vyšlo najevo, dům má vlhké zdi. Město proto nedávno schvalovalo 500 000 korun navíc na potřebné vícepráce. Dodavatel by tak měl dokončit zakázku se zpožděním až v době letních prázdnin. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Svitavy začaly obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou 3 ateliéry pro výuku výtvarných oborů, vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
3: Do konce srpna by měly být hotovy tyto stavební práce, potom bude navazovat nějaké vybavení. Počítáme s tím, že žáci výtvarných oborů by zde mohli se začít učit již na začátku kalendářního roku příštího.
0: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy Horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že Horní komora připraví pozměňovací návrhy.
4: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
0: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. KSČM si dnes vybere nové místopředsedy. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Europoslankyni Kateřinu Konečnou vystřídal po 5 letech v čele strany. Ta rezignaci ohlásila po neúspěchu v podzimních sněmovních volbách. KSČM tehdy kandidovala na listinách Hnutí Stačilo.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku až jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Odložte cigarety, fajfky a dýmky, dnes je Světový den bez tabáku, neděle 31. května, svátek mají kamily, přejeme dobré probouzení do nového dne s tímto datem a nabízíme proto čerstvější probouzení, písničky, které nestárnou. Donna Summer je připravena, Martin Maxa, Valdemar Matuška a nebo Věra Špinarová a taky Roy Orbison.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Písnička, která se hodí k tomuto dennímu údobí, tedy ráno od Valdemara Matušky, probouzela nás 6:15. Nedělní ráno je v plném rozkvětu, také je tu poslední květnový den. No a my se teď zase někam vydáme. A to do školních lavic, bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Ano, individuální neboli domácí vzdělávání má teď totiž povoleno celkem 7,5 tisíce českých dětí. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty děti, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin anebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak vlastně takové vzdělávání vypadá? Tak to jsme zjišťovali v jedné z takových škol. V příspěvku Terezy Hipšerové uslyšíte víc.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný, pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programu

0: Připomínáme, že dnes písničky od srdce opět pro vás chystáme mezi 12., 13. a 17. a 18. hodinou a písničková přání vám bude plnit Petr Seidl. Tak psát už teď můžete třeba do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Jestli ale dáte přednost venkovním aktivitám, potom vězte, že dnes vás čeká celkem příjemný skoroletní den. Bude zpočátku jasno během dne, ale se přiženou mraky, obloha se zatáhne. Pršet by nemělo, teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů. Rozptylové podmínky teď po ránu jsou mírně nepříznivé, ale to se zlepší, budou během dne dobré. Tlak slabě klesne a bio dnes bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích hříší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravu křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury získalo i 15 žadatelů v Pardubickém kraji. Chodníky za 10 milionů korun staví třeba v Bělečku na Pardubicku. Nový přístup k železniční zastávce bude mít Horka na Chrudimsku a v Kladrubech nad Labem chtějí peníze využít na propojení do části Bílé v Chynice. Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. V Hrochově Týnci otevřeli klub přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Na řadě je sport. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Dašicích na Pardubicku neprojedete ulicí Velkolánská, dělníci tam opravují most. Uzavírka je plánovaná až do 5. července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno přejeme po zprávách Michaely Spáčilové, opět s písničkami, které nestárnou, třeba od Petra Nováka nebo Bananarami, ale ještě předtím píseň kovbojská.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: si teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice připomenout zálety Aleny Zárybnické. Najdete je v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz, ale teď se vrátíme do minulé neděle, kdy si Alena Zárybnická povídala s Monikou Absolonovou.
1: Teď jsem jenom otevřela mnoha set stránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, kdy jste se bála? Anebo
2: když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Vdávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, anebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přestože jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, že by, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
1: No,
2: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: A dnešní zálety budou po 9. hodině s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.

0: Bananarama, kapela, která prosila o pomoc, a to 2,5 minuty před 17:45 v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Tak pojďme se teď podívat trochu do historie dnešního dne. Mrkneme se na rok 1959. Tehdy bylo dáno do provozu koupaliště v Bohdanči, a to při Opatovickém kanálu u silnice na Neratov.
1: Počasí.
0: Tak jestli dnes bude možno využít koupaliště, to je na vás, ale každopádně teploty tomu přát budou, 25 až 28 stupňů Celsia. Zpočátku nás dnes se čeká obloha plná sluníčka, ale během dnes přiženou mraky a obloha bude zatažená. Na horách bude od 17 do 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď po ránu mírně nepříznivé, ale přes den budou dobré. Tlak slabě klesne a bio na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Navzdory hříchům zaspíval nám Petr Kolář. Dobré ráno, přejeme z Pardubic, 6:03, je to neděle 31. května. Jestli se právě teď probouzíte a máte ranní chmury, tak vám je rozeženeme ranním humorem. Kdyby se úspěch vtipu měřil intenzitou a délkou smíchu, který vyvolal, tak mohli bychom říct, že Zdeněk Izer v našem zábavném pořadu rozhodně zabodoval.
1: Reporter, jak se ptá Bači, a říká, a ví tak to, ako dlho tu býváte v hore? A on,
2: tu v hore som 43 rokov.
1: 43 rokov. A susedov máte tu?
2: Nie, sám som tu, sám. S ovečkami aj s brecháčom, sám.
1: Jaj, no ale poznáte také veci, čo ja viem, kto je vo vláde.
2: Nie, nie, nemám elektrina, tá ani televízia.
1: No ale také veci ako bezpečný sex, to poznáte, nie?
2: Hej, označím si tie, čo kopú.

prostě si, rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj zakládá vlastní rozvojový fond, pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Na aviatické pouti v Hradci Králové kvůli větru utrpěl zranění parašutista, letecká show pokračuje i dnes. Pardubičtí basketbalisté se připravují na finále proti Nymburku. V regionu dnes čekejte jasno, postupně až zataženo a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michálou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Pardubické hejtmanství plánuje navýšit pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních zařízení.
4: Rozvojový fond Pardubického kraje by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle úročných půjček do savadních dotačních programů a projektu Homran jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Sobotní program aviatické pouti v Hradci Králové zkomplikoval vítr. Do potíží se kvůli němu dostala skupina parašutistů, na místě zasahovali záchranáři. Říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.
5: K hlášenému pádu 10 parašutistů vyslalo operační středisko 7 posádek záchranářů, včetně vrtulníku letecké záchranné služby. Ošetřeny byly dvě osoby. Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: Dnešní program je stejný jako v sobotu, hlavní letová část začíná v poledne. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho více než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul, v penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic se připravují na finálovou sérii proti Nymburku, kterou rozehrají na jeho palubovce v úterý. Východočeši se s mistrovským týmem utkali v sezóně pětkrát, jednou vyhráli, ostatní zápasy prohráli těsně. I proto si hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar myslí, že soupeř jeho tým rozhodně v boji o titul nepodcení.
6: Myslím, že ty utkání s náma během této sezóny jasně ukázaly, že pokud s náma nehraje na 100%, tak to nemá nikdy jasný, že já si myslím, že na nás budou velmi dobře připraveni. Já myslím si, že to je i styl trenéra Orena Amiela, bylo to vidět v tom playoff, že se jim nestalo, že by prohráli v Ostravě nebo prohráli bez Opavu, všechny ty zápasy odehráli na 100% a to si myslím, že je taky ukázka toho, jakým ten tým vedený.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nedělní ráno je na silnicích Pardubického kraje klidné a my nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Za chvíli vás pozveme na výstavu jménem Josef Cibulka a jeho doba a přidáme i písničky, které nestárnou do půl sedmé. Od Marty Kubišové, Paula McCartneyho, Lenky Filipové nebo Roda Stewarta.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Představený život profesora Josefa Cibulky od jeho dětství, jeho studií až po jeho pedagogickou knižskou kariéru.
1: Tady vidím figuríny, které jsou ještě neoblečené.
0: Ano, budou představovat kněze, oděného do ornátu a potom malého chlapce jako ministranta. V součástí výstavy bude také oltář.
1: Už víme, jak bude výstava vypadat, takže pojďme k osobnosti kněze a badatele Josefa Cibulky.
0: Je to ústecký rodák, kněz, pedagog a historik umění. Narodil se 1. července roku 1886 v Ústí nad Orlicí. Vyrůstal tady, chodil tady do měšťanské školy, dále studoval v Lanškrouně a v Litomyšli na gymnáziu, kde potom také úspěšně maturoval. Po maturitě se potom rozhodl pro kněžskou dráhu.
1: Jeho dráha ovšem nebyla jenom římskokatolický kněz, ale on byl také špičkový akademik. Badatel, jak to s ním bylo?
0: Ano, věnoval se raně křesťanskému umění, které potom vyučoval i na teologické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Já jsem se dozvěděla, že po únoru 48 byl seminář zrušen, kam potom Cibulka směřoval.
0: V té době byl Cibulkův seminář zrušen, řada učitelů i absolventů putovala potom dál různě do muzeí a do různých památkových středisek. Katolickou fakultu vyčlenila nová státní správa ze svazku Univerzity Karlovy a odsunula ji potom do Litoměřic. Tam odešel i Josef Cibulka.
1: Dát dohromady takovou výstavu je určitě složité. S kým jste spolupracovali?
0: Spolupracovali jsme s římskokatolickou farností v Ústí nad Orlicí, kterou zastupoval pan Michal Sklenář, dále potom s Ústavem dějin umění Akademie věd v Praze, Národní galerií v Praze a archívem Pražského hradu. Výstava začíná vernisáží 29. května a potrvá až do 20. září tohoto roku.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s

0: Máme svátek my nekuřáci, protože je světový den bez tabáku, ale zítra jako každý rok budou slavit svůj svátek děti, jenomže to bude školní den. A tak na mnohých místech je připravený velký dětský den už dnes, třeba v Moravské Třebové od 14 do 18 hodin.
1: Počasí.
0: Počasí tomu také bude přát, bude totiž teď po ránu a dopoledne jasno nebo polojasno. Během dne se ale přiženou mraky, obloha se zatáhne a bude zataženo. Nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách od 17 do 20 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou během dne dobré, tlak slabě klesne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně, mají daleko starší historii i zajímavé památky, třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Že se tam budou nacvičovat opravy plynovodů a postupy při úniku plynu. Součástí areálu je i zařízení pro testování využití vodíku v plynárenství. Výcvikové centrum budou využívat také hasiči nebo studenti odborných škol. Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. V budoucnu by tam měly vzniknout pokoje pro hosty a možná také kavárna. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek za hnutí pro Vraclav. K lomu Zvěřinov na Chrudimsku má vést nová příjezdová cesta. Před 3 lety tam majitelé obnovili těžbu kamene. Materiál pak převážejí nákladní auta k dalšímu zpracování přes Leštinku. Firma žádá o povolení stavby nového příjezdu, aby dopravní zátěž v obci snížila. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes ráno odcestuje na 4denní návštěvu Tajvanu. Na místo vládního speciálu ale poletí běžnou linkou. Speciál podle ministerstva obrany není k dispozici. Vystrčil neposkytnutí vládního letounu zkritizoval. Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron, píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Až do dnešní 14. hodiny neprojedete v Poličce místní komunikací mezi ulicemi Vrchlického a Podkopečkem. Koná se tam kulturní akce. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách Michaely Spáčilové hlásíme návrat písniček, které nestárnou, za chvíli škatule od Rangers, ale teď text téhle písni napíše Karel Gott.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Pam. Tak, to byly Rangers a jejich škatule a teď pozvánka k našemu zítřejšímu poslechu, protože pro vás chystáme novinku v našem odpoledním vysílání. Každé pondělí po 13. hodině vám totiž nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně. Snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu. Ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o toho představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vača už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: A Osobnosti Česka, jak už mnohokrát zaznělo, poprvé zítra ve 13 hodin.

0: Zachraň mě neboli Save Me, žádali Cloud v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dívčí parta odplouvá z našeho vysílání minutu po 6:45 ve chvíli, kdy vás zveme do chrudimských klášterních zahrad, kde se dnes ve 13 hodin můžete stát hrdinou a přijít si užít dětský den mezi 13. a 18. Chybět nebudou stánky s občerstvením, sportovní hry a soutěže, bublinková show, malování na obličej a další.
1: Počasí.
0: K tomu dnes zpočátku jasná obloha, během dne bude zatažená, nedělní teplotní maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20, povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě klesne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Z letošního ročníku první fotbalové ligy zbývá dohrát už jenom poslední zápas baráže, který ale naštěstí oproti minulým letům nemusí řešit Pardubice. Tým skončil ve skupině o záchranu na rozdíl třeba od minulého roku a nemusel se tak strachovat o prvoligovou příslušnost. A naopak s příchodem nového majitele bude řešit, jak své umístění ještě vylepšit. Víc řekne redaktor Otaku Tvirt.
1: Loni touhle dobou se Pardubice strachovali o prvoligovou příslušnost proti Chrudimi. Teď řeší jiné a mnohem příjemnější věci. Ke změnám v kádru určitě dojde, ale budou jiné než v předchozích letech. Pokračuje prezident pardubických fotbalistů Vít Zavřel.
2: Připravujeme se na přestupový okno a budeme řešit nějaké odchody a příchody hráčů a konkrétní být nemůžu. Určitě chceme být aktivní a jediné, co můžu slíbit, že budeme chtít být v příští sezóně silnější.
1: Pardubice jsou aktuálně v úplně jiné pozici než v minulých letech. Když některý hráč zazářil, bylo jasné, že na něj přijdou nabídky z bohatých klubů a odejde. Teď se prodávat nemusí.
2: V těch předchozích sezónách jsme neměli moc možnost jako ten tým budovat, protože prostě když tady někdo sportovně vylít, tak okamžitě měl 2-3 nabídky a ten hráč měl zájem odejít, protože chtěl hrát, mít jiný ambice než jenom o záchranu. Takže my jsme ten tým opravdu neměli ten prostor jako budovat a teďka se to v tomhle změnilo. Díky panu Pražáku i díky Kaprajnu jsme finančně silní a můžeme si dovolit opět nakupovat hráče, můžeme si dovolit odmítat zajímavé nabídky na naše hráče. A v ten moment vlastně máte ten prostor, abyste ten tým opravdu budoval a vlastně mohl být každý přestupový okno silnější.
1: Pardubičtí si mohou vybírat, jsou atraktivní adresou a snaží se vybudovat tým, který bude patřit do horní části ligy.
2: Ale tady na těch 2-3 místech potřebujeme to líp doplnit, potřebujeme zdvojit ty posty, potřebujeme tam větší kvalitu a pan Pražák nám to jako umožní, aby jsme ty posily mohli přivést a v obráceně, když přijde zajímavá nabídka, tak i nemusí přijmout, protože finančně díky Kaprajnu jsme zabezpečeni.
1: Říká prezident pardubických fotbalistů Vít Zavřel. Z Pardubic Otaku Tvirt, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. Stavba obchodního centra Pernerka v Pardubicích se potýká s vysokou hladinou spodní vody. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je mohou i kroupy. Dnes čekejte v kraji většinou polojasno, postupně oblačno, večer přeháňky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Je neděle 31. května a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. Dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let a u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Při stavbě obchodního centra Pernerka u nádraží v Pardubicích musí stavební firma řešit průsak spodní vody. Ta je v místech stavby místy pouze půl metru pod terénem, přitom stavební jáma je hluboká 10 metrů. Odvodnění tak zajišťuje přes 20 odčerpávacích studní, vysvětluje Radomil Hejduk ze společnosti Syner.
2: Ta voda tady po obvodu pořád je, ale ta voda se čerpe 22 čerpacími studnami ve stavební jámě, takže se snižuje hladina vody a ta voda je odčerpaná.
0: Stavba galerie Pernerka by měla být dokončená na podzim roku 2028. Na zámku ve Slatiňanech znovu nabízejí hrané prohlídky. Ochotnický spolek návštěvníky seznámí se životem rodiny Auspergů. Podívají se na lekci baletu nebo do šlechtické učebny. Okruh bude otevřený od 9. hodiny a další termíny jsou uvedené na webu zámku. Autorkou scénáře je Iva Rizová z divadelního spolku Akord.
3: Je nás tam 15, vlastně jsou to herci všeho věku. Tam máme od dětí až po babičku a ty dobové kostýmy jsou udělané podle dobových fotografií.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka, v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, pokračuje meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
0: Výstraha platí až do půlnoci.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menčík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přehaňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V dnešní Bleskovce se můžete těšit na výhru v podobě knihy Lesní škola Pítra Wollnembera, co nás les učí o životě. No a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Bude to Honíčka písnička, kapela Olympic, ABBA a nebo třeba i USA for Africa.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: okno mé lásky otevřela kapela Olympic v 7 hodin 12 minut. Tak otevřít okno, to je dobrý nápad, dostane se vám po spánku do vašich domovů čerstvý jarní vzduch a my se k tomu ještě podíváme do proslulého pardubického pivovaru, ve kterém se přestalo vařit pivo před 3 lety a chrání ho teď unikátní stavební uzávěra. Nástroj, který má zabránit zbourání historické budovy z 19. století, město využilo vůbec poprvé. Reaguje tak na krok investora, který chce v areálu stavět byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Více o budoucnosti poslední připomínky pardubického pivovarnictví zjišťovala redaktorka Anna Svobodová.
1: Ta věž s tím komínkem, kde se vlastně sušil ten slad, tak to je takový jakoby symbol toho pivovaru. Ten minimálně, pokud by to bylo možné, tak by bylo ideální, kdyby aspoň ten zůstal.
2: Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea v Pardubicích říká, že pardubický pivovar je poslední připomínkou průmyslového rozvoje na Palackého třídě. Pivovar vznikl v roce 1871 a první pivo tam uvařili o rok později.
1: Například v roce 1890 se tam začalo vařit 19-stupňové černé pivo Porter. Kromě toho pivovar třeba v roce 1900 velmi výrazně vyhořel, zbyly z něj fakticky pouze základy obvodové zdi. A co je taky důležité, tak třeba v čele pivovaru stál v letech 1903 až 1906 také baron Arthur Kraus, známá to pardubická osobnost.
2: Areál pardubického pivovaru před 2 lety koupila společnost Consecfans, která tam plánuje postavit byty, hotel nebo mezinárodní školu. Vedení Pardubic se ale obává, aby přestavba neohrozila historickou budovu pivovaru. Dočasně ji má chránit stavební uzávěra a s jejím zachováním počítá i připravovaný územní plán města. Vysvětluje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
3: V současné době se majitel snaží získat demoliční výměr na ten pivovar platný. Proto jsme se rozhodli přistoupit k tomu, že jsme vyhlásili tu stavební uzávěru, protože si myslíme, že když už je to tak blízko k vydání takového zásadního dokumentu, který má zajistit určitou ochranu té budovy, tak je to ten právě platný důvod pro to takovou věc vyhlásit.
2: Pardubice zároveň poslali žádost na Ministerstvo kultury, aby historickou budovu prohlásilo kulturní památkou.
3: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
2: Investor zatím historickou budovu z 19. století zbourat nechce. Stavba je ale podle něj ve špatném stavu, zdůrazňuje portfolio manažer fondu Konsek Vladan Kubovec.
4: Proto jsme se rozhodli požádat o demoliční výměr, tak aby v případě, že nebude jiné zbytí a bude to v souladu s péčí řádného hospodáře o námi svěřený majetek, bylo možné tu demolici učinit a postavit místo prakticky nefunkční budovy něco funkčního pro město podle mého názoru významně zajímavějšího a užitečnějšího, než je stávající budova.
2: Jaká bude konečná podoba areálu pardubického pivovaru, zatím podle Kubovce není jasné. Přípravu projektu podle něj brzdí vleklá jednání s městem. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Co se teplotních rekordů týče, tak třeba v roce 1864 byly 31. května necelé 4 stupně Celsia, konkrétně 3,8 desetin. Na v roce 2008 to bylo 32,5 stupně. My se dnes spíš přiblížíme variantě číslo 2.
1: Počasí.
0: Když mám takový pocit, že s ohledem na postupně zataženou oblohu, která přijde během odpoledne a také hrozícím bouřkám a drobným kroupám, zejména v jihozápadní části naší republiky, ten teplotní rekord nepadne. I tak ale můžeme směle říct, že nás čeká téměř letní den s teplotami od 25 do 28 stupňů Celsia. V našem kraji tedy bude teď ještě polojasno během dne, ale oblačnost bude přibývat postupně i s přeháňkami a bouřkami. Na horách bude od 19 do 22 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Přesně tak, jak už jsme říkali na začátku hodiny, tak lesní škola Pítra Volebena je připravena. Co nás les učí o životě? No a k tomu samozřejmě je také potřeba správně odpovědět na soutěžní otázku. Dnes nás zajímají stromy. Tak, kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Josef.
1: Tak Josefe, nás teď zajímá stáří přirozených podmínkách nejčastěji rozšířeného stromu u nás. Tím je smrk stepilý. Tak jakého stáří tedy v přirozených podmínkách může dosáhnout? Nezajímá nás stáří pro těžbu, které je okolo 150 let. Nás zajímá skutečně v přirozených podmínkách, když ho necháme, ať si roste a je mu dobře. Tak za A to může být až 180 let, za B to může být až 220 let, no a nebo za C klidně až 400 let. Tak co tipujete?
2: Já řeknu, že to C-čko.
1: Tipnete C-čko.
3: Jistě.
1: Skutečně je to tak. Představte si to. Ale pozor, nejstarší známý smrk na světě roste ve Švédsku a jeho kořenový systém je starý neuvěřitelných 9550 let. To je co? No, možná, že se i o tom dočtete v téhle knize Lesní škola Pítra Volebena. Kniha je vaše, vydržte na telefonu, mějte se hezky a přejeme hezkou neděli. Naslyšenou. Tak a další bleskovka vás samozřejmě čeká zase zítra, opět v čase 7.25. A co nás čeká za chvíli, tak to bude další z písniček, která nezestárne. Je to projekt amerických hudebníků, kteří naspívali charitativní píseň na pomoc africkým hladovějícím dětem. Píseň se jmenuje USA for Africa. Bleskovka.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stát rozdělí obcím skoro miliardu korun na nové chodníky a úpravy křižovatek. Dotaci od Fondu dopravní infrastruktury.

0: Němci otevřeli klub přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Na řadě je sport. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý. A počasí. Dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Pardubicích v Mikulovické ulici dělníci rekonstruují vodovod a pro dopravu je proto ulice uzavřená. Místem neprojedete až do konce srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách Michaely Spáčilové opět písničky, které nestárnou, a to od Jiřího Korna a teď kapela Činasky bude volat Kláro, jak to s tebou vypadá.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: jednou zpíval Jiří Korn v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za 5,5 minuty, 7:45. Možná už přemýšlíte nad nedělním obědem, tak my vám trochu pomůžeme, a to díky jubilejnímu 10. ročníku Pochoutkového roku, ve kterém hledáme výherce ze všech výherních receptů, co jich jen bylo. A bylo jich celkem 630. Připravuje je porota spolu s profesionálními kuchaři. Dnes se můžete těšit na zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. To je recept z bronzového místa z roku 2021. Kuchař Ivan Vodochodský ho bude vařit. A Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř?
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky 1,5 metru.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandlem.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Tak nejenom plameny, ale i celý recept v krátkém instruktážním videu najdete už teď na našem Facebooku a nebo na internetových stránkách pochoutkovýrok.cz a uslyšíte ho po 10. hodině.
6: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Kim Wilde přesně ve 7:45 ráno, Český rozhlas Pardubice a teď i Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Voláme pana Imricha Drapáka, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pane Drapáku, prozraďte nám, jaká bude neděle a hlavně, kdy se k nám přiženou ty očekávané bouřky.
2: Tak to brázeňského tlaku vzduchu nás už od západu začíná ovlivňovat frontální systém, potom někdy na večer už by začal trošku zlobit, zatím to vypadá nějaký polojasno, během potom to odpoledne přibývání oblačnosti a na večer už by se mohly vyskytnout nějaké plní přehánky nebo bouřky. Ty nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak to bude vypadat v příštích dnech? Zůstanou dešťové přehánky, případně i bouřky, anebo se zase vrátí zpátky sluníčko?
2: Spíš čášky, hlavně to pondělí, tam by to už v noci bude zataženo s deštěnou přeháňkami, 16 až 13 minimální teploty a zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojněli i bouřkami a později odpoledne a na večer teprve ty srážky budou od západu ustávat, oblačnosti bude ubývat a ochladí se 18 až 21 stupňů pouze. V úterý potom spíše už zase nějaký polojasnou oblačnost, srážek by moc být nemělo. Teploty by měly vylézt ke 24 stupňům, zatím vypadá další frontální systém ve středu, tam by opět těch srážek mohlo být více, a pět teploty jde kolem těch 25 až do konce týdne, to vypadá spíš teploty kolem 25 a další srážky zatím takový výraznější zpátka na sobotu.
0: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, mějte se hezky, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická zelená brána se zítra po rekonstrukci znovu otevře veřejnosti. Na letiště v Hradci Králové míří tisíce lidí, druhým dnem tam pokračuje aviatická pouť. Pardubičtí fotbalisté připravují kádr pro další sezónu. Dnes čekejte v regionu většinou polojasno, přibývání oblačnosti, večer přehaňky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Oproti původním kalkulacím se tak oprava prodražila o 12 milionů korun. Důvodem nárůstu nákladů byla narušená statika a nekvalitní zdivo, na kterém se podle vedení města podepsaly také opravy z minulých desetiletí. Příčin je ale více a týkají se také například dopravního zatížení okolí. Vysvětluje Jan Malý z Národního památkového ústavu v Pardubicích.
3: Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv.
1: Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin, letový program začíná v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
4: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martin Šonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos lítají jenom jednou.
1: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na síti X. Plavidlo bylo podle ní napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimo soudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Sport. Vedení pardubických fotbalistů připravují kádr pro novou sezónu. V té minulé skončili východočeši ve skupině o umístění. Po letech nemuseli bojovat o záchranu. Pro další ročník chtějí v Pardubicích ještě posílit, ale ne za cenu prodeje kvalitních hráčů, jak říká prezident klubu Vít Zavřel.
5: Potřebujeme zdvojit ty posty, potřebujeme tam větší kvalitu a pan Pražák nám to jako umožní, aby jsme ty posily mohli přivést a v obráceně, když přijde zajímavá nabídka, tak i nemusíme přijmout, protože finančně díky Kaprajnu jsme zabezpečeni. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přehaňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace v Kuklenách. Máme odtamtud hlášenou nehodu dvou osobních aut. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V této hodině se vydáme do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové, kde postavili archeologové repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku, staré přes 7300 let. A nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Pavla Bobka, na Alphaville a nebo na Marii Rotrovou.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: Víc nehledá, za to archeologové hledají stále nějaká tajemství spojená s dávnou historií a v archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku nově stojí replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let. Redaktor Jiří Hofmann se dozvěděl, že pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednou z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je cekání té drážky.
2: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhle té práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 cm. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: dnešních hvězdných návratech Českého rozhlasu Pardubice po 16. hodině se můžete těšit na medailonek Josefa Dvořáka. Oblíbený to herec, komik a moderátor. Dnes se tedy dostal do hledáčku Patrika Rozehnala.
1: Počasí.
0: To vše mezi 16. a 17. hodinou, kdyby ještě mělo být bez deště a bez bouřek. Ty přijdou až v podvečerních hodinách, ale pěkně po pořádku. V našem kraji bude tedy teď ještě polojasno, ale během odpoledních hodin se začne zatahovat, přibude oblačnost a bude také zataženo postupně potom už v podvečer i s přeháňkami a bouřkami. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Rozptylové podmínky budou během nedobré, tlak slabě klesne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: svět.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soukromá společnost Gasnet otevřela v Pardubicích první plynárenský polygon v České republice. Plynaři si tam budou nacvičovat opravy plynovodů a postupy při úniku plynu. Součástí areálu je také zařízení pro testování využití vodíku v plynárenství. Výcvikové centrum budou využívat také hasiči nebo studenti odborných škol. Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. V budoucnu by tam měly vzniknout pokoje pro hosty a možná i kavárna. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek za hnutí.

0: Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu. A počasí. Dnes čekejte v kraji většinou polojasno. Během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Večer postupně s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace v Kuklenách. Bourala tam dvě osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď na značky, na startovní čáry, protože si dáme sprint, a to zelenou Vondráčkovou, a za chvíli budeme chodit po špičkách, abychom to pěkně vydýchali. A to tentokrát s Petrem Novákem. Jsou tu další písničky, které nestárnou.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Ano, v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice máme 7:30 po půl deváté. Jestli jste se zrovna probudili, tak přejeme krásné dobré ráno s datem 31.5. A dnes se tomuto datu podíváme na zoubek i s moderátorkou Marií Tomsovou.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli poslední květnovou. A tak mě napadlo podívat se na to, co všechno se v průběhu času právě 31. května seběhlo. Začnu událostmi na domácím hřišti, kde v roce 1881 zahájila v Praze provoz pozemní lanová dráha na Letnou, poháněná systémem vodní převahy. O 3 roky později vyjela v Brně první parní tramvaj. 1895 byl ustanoven akademický cyklistický klub Slavia Praha. K němuž se rychle přidávaly další sporty a tak vznikla slavná SK Slavia. 1913 byla zavedena takzvaná třídní loterie, založená na velkém počtu malých výher. Vyhrával v podstatě každý druhý los a tak se vyhrávající šťastlivci množili jako houby po dešti. 1950 začal v Praze s inscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. 1995 policie při razii ve smíchovské restauraci U Holubů zadržela, identifikovala a později z části vyhostila téměř 200 členů ruskojazyčné solncevské a solomonské mafie. K úspěšnému zásahu tehdy pogratuloval naší policii i tehdejší ředitel FBI. Zatímco velitel zásahu Zdeněk Macháček byl neoprávněně obviněn ze zneužití pravomoci a roku 2000 od policie zklamaně odešel. V roce 2003 bylo zinscenováno fiktivní otevření pražského supermarketu, hlavní součást filmového dokumentu Filipa Remundy a Víta Klusáka Český sen. Na zběsilý úprk spoluobčanů, chtivých levného tovaru, k předem nachystaným kulisám si možná leckdo z vás vzpomene. A co svět 31. května? 1433 se Zikmund Lucemburský, Liška Ryšavá, stal římským císařem. 1721 byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného. 1879 představil německý vynálezce a podnikatel Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě veřejnosti první prakticky použitelnou elektrickou lokomotivu se 3 vagonky a během 4 měsíců tímhle vláčkem svezl na 90 tisíc nadšených pasažérů. Zřejmě tím inspiroval ruského cara Mikuláše, který o 12 let později položil ve Vladivostoku základní kámen stavby nazvané Transsibirská magistrála. Poslední květnový den roku 1911 byl za slavnostního jásotu spuštěn na vodu největší parník světa Titanic. A že šlo o jásot předčasný, se o necelý rok později dozvěděl celý svět. Dobře si pamatuju na rok 1969. 31. května nahráli John Lennon a Yoko Ono píseň Dej míru šanci. První Johnův single samostatně nahraný bez Beatles. V roce 1970 došlo k největší přírodní katastrofě v dějinách v Peru. Sesuv půdy tehdy pohřbil 47 tisíc lidí a při zemětřesení bohužel zahynulo také 14 členů československé expedice Peru 1970. No vidíte, a to se řekne taková normální poslední květnová neděle. A co se všechno nestalo? Tak si tu dnešní užijte. Vaše Marie Tomsová.

0: Bočárova galerie v pardubických automatických mlýnech od 10 do 17 hodin chystá Den dětí, nazvaný Barevná laboratoř, tak můžete opět přijít oslavit zítřejší svátek všech malých ratolestí.
1: Počasí.
0: Dnešek ale bude přát i venkovním aktivitám, protože co se počasí týče, bude převážně polojasno, v odpoledních hodinách se zatáhne, bude oblačno a večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, rozptylové podmínky budou během nedobré, tlak slabě klesne a bio, tak to bude na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Tak poslední relí zajel Jiří Kane, tedy Jiří, co to povídá? Jan Kane za Věrou Martinovou. Na poslední povídání k vám má 8:45 v nedělním dobrém ránu také Jan Vamberský, který děkuje za pozornost a připomíná, že za chvíli už to budou zálety s Jiřím Václavkem a po záletech také pokračování narozeninového pochoutkového roku. Chybět nebudou ani východočeské výlety, se Šárkou Rusnákovou vyrazíme do Lázní Bohdaneč a písničky od srdce. Dnes v režii Petra Sajdla. Tak už teď můžete psát a objednávat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04. A ještě mandraže. Ona se smála.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice zpřísnili ochranu areálu bývalého pivovaru. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Pardubičtí basketbalisté se připravují na finále proti Nymburku. V regionu dnes čekejte většinou polojasno, postupně zataženo, srážky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
2: To je vlastně alternativa ještě k té stavební závěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy, tak jsme se rozhodli zkusit podat i žádost o vyhlášení kulturní památkou, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
0: Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradec Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolovskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
3: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Sport. Basketbalisté Pardubic se připravují na finálovou sérii proti Nymburku, kterou rozehrají na jeho palubovce v úterý. Východočeši se s mistrovským týmem utkali v sezóně 5x, jednou vyhráli. Ostatní zápasy prohráli těsně. I proto si hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar myslí, že soupeři jeho tým rozhodně v boji o titul nepodcení.
4: Myslím, že ty utkání s náma během této sezóny jasně ukázaly, že pokud s náma nehraje na 100%, tak to nemá nikdy jasný, že já si myslím, že na nás budou velmi dobře připraveni. Já myslím si, že to je i styl trenéra Orena Amiela, bylo to vidět v tom playoff, že se jim nestalo, že by prohráli v Ostravě nebo prohráli bez Opavu. Všechny ty zápasy odehráli na 100% a to si myslím, že je taky ukázka toho, jakým ten tým vedený. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silničáři pracují na dálnici D11, odstavný pruh proto uzavírají mezi 58. a 49. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická říká, že výzva je všechno, co právě dělá a že pro novináře je důležitá pokora. Jiří Václavek, zajímá mě úsměv i hlasitý smích ve studiu i v životě a taky momenty, kdy se člověk neubrání slzám. Momenty, ve kterých dochází trpělivost něco vysvětlovat a taky způsob, jak se postavit lži. Dotkneme se i tolik diskutované vyváženosti. A nejenom to. A ptát se budu na radosti i strasti osobnosti veřejně známé, starosti a strasti vyplývající z moderátorské profese i na témata, která jsou pro Jiřího zásadní a na která se velmi dobře a důkladně připravuje. Mluvila jsem o starostech a strastech, budeme ale samozřejmě mluvit i o radostech, které to všechno musí pěkně rámovat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Brna, vystudoval historii a klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté práva. Už během nich se Záskokem za kamarádku dostal do České televize v Brně. Psal se rok 1999 a zůstal doteď. Jiří, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, děkuji za pozvání.
0: Známe se čtvrtstoletí. Máme kanceláře, které mají společnou stěnu, takže jsme sousedé, pracovní sousedé, a troufám si říct, že jsme i velmi blízcí přátelé. Určitě tykáme. No,
1: určitě jsme a jsem za to moc rád.
0: Ona věta, děkuji za pozvání. Kolikrát myslíš, že už jsi v životě od svých hostů slyšel?
1: Určitě hodněkrát. Nedokázal bych to spočítat, ale možná je zásadní ten trend. Mám takový pocit, že v poslední době tu větu slýchám méně a méně. Možná s horším a horším společenským naladěním, možná kvůli tomu, jaké spektrum hostů chodí do mých pořadů, tak se přiznám, že ten trend je spíš klesající než stoupající. Možná bych se měl zamyslet.
0: Minimálně tam možná nebude tolik upřímnosti, která tam je. Stihneš jí v tom vypětí postřehnout? Stihneš vlastně pracovat i s tím druhým člověkem, stejně tak, jako když mluvíš s partnerem?
1: Mnohdy ano, mnohdy ne. Přiznám se, že tuto ambici úplně nemám politiku. Nechci příliš rezignovat, ale myslím si, že to je kategorie, se kterou v těch politických rozhovorech asi není možné úplně počítat, ale stoprocentně tu ambici mám u hostů z sociální oblasti, z hostů z kulturní oblasti, hostů, kteří mají říct mnoho z jiných oblastí než je politika. Tak tam opravdu čím opravdovější, upřímnější, tak lepší, a tím ta opravdovost z druhé strany mě velmi zajímá. A myslím si ale, že je podmíněná i mojí opravdovostí. Že proto, aby ta druhá strana byla opravdová, to je vlastně možná i v tom životě to samé, tak i v těchto rozhovorech se snažím, abych to byl já, abych se ptal já nikoliv jako moderátor, ale já jako Jiří Václavek na to, co mě zajímá, a dával do toho rozhovoru po kapkách možná i něco ze sebe.
0: Je třeba rozlišit čtení zpráv a vedení rozhovoru. To jsou dvě úplně naprosto odlišné disciplíny. Předpokládám, že v tom vedení rozhovoru je ti lépe, že?
1: Je to moje práce, je to něco, co mě možná baví daleko více než to prosté čtení zpráv. Troufám si tvrdit, že mi to jde i lépe než to prosté čtení zpráv. A protože nejčastěji jsou to opravdu ty politické rozhovory, tak se snažím nasávat neustále číst, neustále vstřebávat, neustále být v obraze. Konec konců to je denní chléb kohokoliv, koho by si z naší branže tady naproti sobě posadila. Ale s postupem času zjišťuju, že zárukou úspěchu, krom toho nasávání informací a snahy pochopit a poskládat si ty informace do nějaké celkové mozaiky, je ptát se na to, co mě zajímá i v tom politickém rozhovoru a s tím stylem, který mě zajímá. To znamená ptát se, jako bych se ptal někoho ze sousedství, jako bych se ptal někoho, koho znám. Ono je to potom autentičtější. Možná se trochu popírám s tím, co jsem říkal před chvílí. Opravdu v politických rozhovorech mi nejde o opravdovost toho druhého, ale i tady je důležité, abych se ptal hlavně na to, co mě zajímá, a stylem, který je mi vlastní.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Drumming my

0: Ústav v záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jsem za to moc ráda a děkuji. Tvoje příprava na každý rozhovor je velmi profesionální. I tvoje pohyby po studiu, tvoje soustředění se na toho, kdo ti odpovídá a na to, co vlastně se bude odehrávat dál, protože ty musíš být o dva kroky napřed a nikdy ne o jeden pozadu jako moderátor a je to velmi obtížné. Řekni mi situace, kdy jsi byl nechtěně být perfektně připraven o krok zpátky.
1: Ono je důležité obecně být opravdu jako dobře připravený, ale být připravený tak, aby si neodříkávala otrocky to, co jsi připravila od A až do Z, ale aby si to téma obsáhla natolik, že ač se ten rozhovor uhne, kam se uhne, tak musíš sledovat hlavně, aby se posouval co možná nejvíc zajímavě. Jsou ale obory, na které se můžeš připravit sebe líp, ale nikdy v nich prostě nebudeš dobrá a tam se může stát to, co říkáš, že seš o dva, tři kroky zpátky a musím přiznat, že se mi to stalo celkem nedávno, kdy jsem dělal rozhovor s bývalým zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem, byť jsem si leccos nastudoval o modulárních reaktorech, byť jsem si leccos nastudoval o privatizaci, respektive zestátnění energetické firmy ČES. Tak když pan Míl sestoupil do vrstev, o kterých jsem neměl ani moc tušení, tak jsem si říkal, je to náročné, musím se soustředit na to, kam ten rozhovor posouvat dál a v ten moment jsem si říkal, tvar se hlavně klidně a přidej trochu důležitosti ve výrazu. Mm-hmm. Pomohlo to, prý to navenek nebylo moc poznat, ale byl jsem trochu v úzkých. Mm. Politici čím dále častěji chtějí, aby si byla o dva, tři kroky pozadu, aby se ten rozhovor stočil někam jinam. A čeho si teda všímám v poslední době stále častěji, tak roste bohužel agresivita, verbální agresivita politických respondentů, což tak dřív nebylo. A je to nová situace, na kterou se moderátor, zvláště ve veřejnoprávní médiu, musí připravit a především i v takovou situaci zachovat klid a nenechat se vyprovokovat, zareagovat adekvátně, ale ne přes příliš zachovat klid.
0: Zachovat emoci uvnitř a navenek vypustit jenom tu adekvátní reakci.
1: Což je mimochodem součást toho, o čem ještě budeme mluvit, je vyváženosti, neutrálnosti. To není jenom obsah, to je i ta forma, kterou při tom moderování moderátor používá.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes můj kolega z České televize, novinář, moderátor Jiří Václavek. Abychom navodili atmosféru této části, chci se zeptat, kdy jsi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
2: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, tak jste velmi pregnantně a okolo toho šlapala.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.

0: Hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jak moc si můžeme dovolit zajít do tvého soukromí?
1: Jak budeš chtít. Kdo si říkal, ptejte se mě na co chcete.
0: A já vám na co chci odpovím. Byl to pan Horníček, ano, tuhle větu mám velmi ráda a docela často ji používám. Mluvil jsi o víře, je to to nejsilnější, co tě životem provází?
1: Rozhodně, i když musím říct, že nikoliv ve všech etapách mého života, protože já jsem konvertita, obrátil jsem se, nebo začal jsem věřit v takových těch klíčových letech puberty. Od té doby pro mě víra, Bůh začaly být velmi, velmi zásadní, ale posléze v další etapy svého života z různých důvodů jsem třeba byl zásadněji vlažnější a odklonil jsem se, opět vrátil, takže není to konstanta, ale jsem moc rád, že minimálně posledních 6, 7, 8 let se snažím tou cestou víry jít dál a dál. Je to pro mě nejpodstatnější vztah s Bohem a snaha nějaké etické věci vsunout, aplikovat do svého života. Opět s menším či větším úspěchem.
0: Říkáš to velmi skromně. O to upřímněji to já vnímám.
1: A víš, co je pro mě nejzásadnější? Mm-hmm. To vědomí, že ať udělám, co udělám, tak Pán Bůh odpouští. Můžeš udělat cokoliv špatně, ale máš vždycky šanci začít znovu. To je neskutečná velkorysost, která nás neskutečným způsobem přesahuje. A čím jsem starší a čím si víc uvědomuju to, že dělám chyby, to, že především opakuju stále ty stejné chyby, tak to je pro mě důvodem neskutečné vděčnosti. Kdo ti to zlíní dá?
0: No, a na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, nenadarmo se říká, že odpouštět je božské. Jak se to naučit pro běžný život?
1: Je to spíš taková meta, ke které je možná se více či méně přiblížit a ne vždycky se to daří, ale důležité je to směřování nějakému cíli. A to vlastně říkal i svatý Pavel, dobrý běh jsem, mám za sebou. A příliš se třeba nezastavovat u chyb. Stalo se, uvědomuji si to, nechci se jich dopouštět znovu. To je taky důležité a jdu dál.
0: Zkouším se poučit.
1: Já to taky zkouším. Nechci, aby to působilo přezbožněle, protože ne. Potom, když mě někdo třeba někde potká na ulici, tak nemůžu garantovat, že mě nepotká v situaci, která je v hrubé disproporci s tím, o čem teď mluvím, ale to jsou ty chyby a ty pády znovu a znovu následované, když si člověk uvědomí, že udělal chybu, to je podstatné tím odpuštěním z hůry.
0: Chtělo by se mi říct, že by bylo fajn, kdyby byla víra tak trochu zárukou osobní spokojenosti. Ale ono to tak vlastně vždycky není, viď? A osobního smíření a osobního sebepochopení se.
1: To není její podstata. Mm-hmm. Podstata, alespoň v tom křesťanském pojetí, je ta, z mého pohledu, že byť se ti děje v životě co nejhoršího, nebo dějí se ti nepříjemné věci, tak ta víra dává smysl, protože alespoň v křesťanském pojetí tu byl někdo, Ježíš, který prošel, byť byl nevinný, prošel tím, že se mu vysmívali, tím, že ho zabili a to mi dává smysl, že i ty moje útrapy, že i to, když se mi nedaří, to, když se potýkám s nějakými bolestmi, takže v tom nejsem sám. Mm. Že tady někdo, kdo tím prošel bez jakékoliv viny a o koho se mohu opřít. A to je pro mě podstatné. Není smyslem víry být

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Je mi velkým potěšením, že dnes v záletovém rozhovoru mohu mluvit s Jirkou Václavkem. Jsou momenty, kdy ve studiu se člověk neubrání slzám, neubrání se ani hlasitému smíchu, případně úsměvu anebo obráceným ústům, jako tomu obrácenému smajlíku. Můžeme projít tyhle momenty z tvojí práce, kdy jsi se například neubránil slzám?
2: To si pamatuju úplně přesně. A myslím si, že to bylo silné pro všechny začátek války na Ukrajině. Něco, co jsme tady v takové blízkosti nezažili v únoru 2022. Bombardování Charkova. Myslím si, že to bylo takového 24. možná 25. února. Rozhovor s paní, která byla přímo v tom Charkově, která to popisovala, která to zažila, a to se mi podlomil hlas. To mi opravdu vytryskly slzy. Myslím, že to naštěstí nebylo vidět. A možná to naštěstí je špatné slovo. Já si myslím, že ta emoce prostě patří k té situaci. Nejsme stroje, jsme lidi a mluvíme o něčem, co je strašlivá, a kde tato emoce, toto vyjádření je zcela na místě. Myslím, že něco podobného se stalo naší kolegyni Janě Peroutkové v Událostech, možná o týden, o dva později, a obrovský v tom rozumím. No a ten smích, to si pamatuju, když jsme vysílali ranní Studio 6, a bylo to možná dané i tím, že jsme byli skvělá parta, že jsme si rozuměli, že nás tam bylo víc, že nás spojovalo to ranní vstávání. No a ráno, když se člověk úplně moc nevyspí, kdy ta zátěž je přeci jenom velká, tak ten smích byl takový příjemný únik a že jsme se smáli leccčemus. Já si pamatuju, že jsme se s Jelkou odbourali u nějakého headlineu, který byl o tehdejším premiérovi Petrovi Nečasovi, a byly pod to špatně nastříhané podkresové obrázky, takže u slova Petr Nečas se na obraze objevil v zoologické zahradě takový krásný lední medvěd. A to nás slušně odbouralo na následujících 5 minut. Vzpomínám si, že jsme v tom ranním studiu 6 dělali rozhovor s nějakým vojákem, který si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, který mu během toho rozhovoru začala zvonit, a protože nejspíš měl ten vojenský reflex, tak namísto toho, aby ten telefon vypnul, tak ho odhodil jako granát do rohu studia, a to nás rozesmálo taky na hodně dlouhou dobu.
1: Moment, kdy ti dochází trpělivost.
2: Když někdo neodpovídá, opakovaně odpovídá, zjevně uhýbá, zjevně odvádí pozornost někam jinam, typicky politické rozhovory. A to je moment, kdy si musím dávat pozor na to, abych vedle toho opakovaného vracení se k původní otázce, abych nezesiloval v hlase tu naléhavost. Ta naléhavost potom logicky působí tak, že divák začne fandit druhé straně. A ta naléhavost potom, byť z dobrého důvodu, ale ta naléhavost potom může působit zaujatě. To je občas můj kámen úrazu a musím si na to dávat pozor. Ale ta naléhavost, důvod té naléhavosti nikdy není v tom, že by mi ten respondent na druhé straně byl nesympatický, nebo že by ho nesnášel, ale jednoduše jenom proto, že uhýbá, neodpovídá a nechce odpovídat.
1: Ono umění vstoupit do řeči, když se opakuje pořád dokola to samé, další velké téma.
2: A je to obrovské vyvažování, nebo naopak obrovské míchání toho koktejlu. A žádná situace podle mě není opakovatelná. Takže máš zkušenosti, jak s tím zacházet, ale nikdy nemáš jistotu, že se ti to podaří. Vždycky je toto míchání toho koktejlu u každého rozhovoru zvlášť.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: V Záletech dnes moc ráda mluvím s kolegou Jiřím Václavkem. Jiří, na co nejabsurdnějšího si v životě myslel během vysílání?
1: No, teď jsi mě zaskočil.
0: Jakože jsi odeběhl úplně jenom a jako řešil, nevím, večer nemáme rohlíky, zítra musím.
1: Já se přiznám, že možná mě, no, v tom mě znáš taky, že jsem bohužel perfekcionista, co se týče úklidu, a velmi mě rozhazuje, když v mém bytě je nějaká nedokonalost, což je celkem denní chléb, protože nic nemůže být dokonalého. Nicméně, mojí achilovou patou jsou prasklinky na stropě, které z duše nenávidím. A když se taková prasklinka na stropě v mém bytě udělá, já si ji všimnu se svými 7 dioptriemi, tak jsem schopný během rozhovoru v televizi se přistihnout, že mé myšlenky odbíhají k prasklince na stropě, kterou budu muset nějakým jemným tmelem opravit, aby to opět bylo aspoň trochu dokonalé.
0: Teď otázka od umělé inteligence. Jiří, jako moderátor zpravodajství trávíte dny kladením otázek a hledáním faktů v chaosu událostí. Existuje v tom dnešním světě jedna věc, kterou jste vlastně rád, že na ně neznáte odpověď. A zůstává pro vás i při všech těch rozhovorech tajemstvím?
1: Ono to možná bude znít jako banalita, ale myslím si, že tajemstvím vždycky byl, je a bude život. Že o něm můžeme mluvit od A do Z, rozebírat ho z různých úhlů pohledu, ale tu podstatu neodhalíme a nepochopíme ve všech souvislostech a v celistvosti.
0: No, jsou momenty, kdy ticho je nejlepší odpovědí, vnímejme ho, rovnejme si ho v sobě a zároveň si tvořme prostor, abychom mohli naslouchat druhým. Mě moc těšilo, že jsem dnes mohla naslouchat Jiřímu Václavkovi. Jiří, moc krát děkuju.
1: Lenko, já děkuju, že jsem mohla naslouchat tvým otázkám. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zájem o denní stacionáře pro seniory v Pardubickém kraji stále roste. Pardubice mají první plynárenské výcvikové centrum v České republice. Na okraji Poličky se rozšíří současná zahrádkářská kolonie. V regionu dnes čekejte většinou polojasno, později přibývání oblačnosti, srážky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé, kteří pečují o své nemocné seniory doma, stále častěji využívají služby denních stacionářů. Jde o hrazenou ambulantní službu pro klienty, kteří nemohou zůstávat sami doma a potřebují pomoc s každodenními činnostmi. Sociální pracovníci se seniory dělají různé aktivity, říká vedoucí chrudimského stacionáře Šárka Marková.
2: Přečteme si denní tisk, zopakujeme si takový ty běžný jakoby věci, aby jsme je ukotvili v té realitě. Jdeme ven na procházku, zacvičí si třeba venku na venkovních strojích, nebo si posedí na terase, když je sluníčko.
1: Soukromá společnost Gasnet otevřela v Pardubicích první plynárenský polygon v České republice. Plynaři si tam budou nacvičovat opravy plynovodů a postupy při úniku plynu. Součástí areálu je i zařízení pro testování využití vodíku v plynárenství. Výcvikové centrum budou využívat také hasiči nebo studenti odborných škol. Zahrádkářská kolonie Višňovka na severním okraji Poličky bude v budoucnu větší. Zároveň v těchto místech vznikne oblast pro individuální rekreaci. Město kvůli tomu umění územní plán, vysvětluje mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Tato lokalita byla změnou územního plánu rozšířena a zároveň byla nejstarší část lokality vymezena k přestavbě zahrádkářské kolonie na rekreaci individuální. Cílem pořízení územní studie je především prověření možnosti napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu.
1: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. Jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinou opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Výstraha platí až do půlnoci.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přehaňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. U Červené vody na silnici nižší třídy se střetlo osobní auto s traktorem. U Řetuvky ve stejném okrese skončilo auto mimo vozovku na silnici číslo 360 a Orlicko-Ústecko do Třetice. V Žamberku ve Školské ulici bouralo osobní auto a na místě zasahují záchranáři. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky. na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: V tom, no, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tlouklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty
3: jako,
0: to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva, a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Jedu vám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchu v poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A má tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říkáme, to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově to bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže proto, nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti a drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá a v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s

0: Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch rašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady.
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych řešila pořád, moje maminka je prostě, třeba moje, já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka. Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická zelená brána se zítra po rekonstrukci znovu otevře veřejnosti. Na letišti v Hradci Králové míří tisíce lidí, druhým dnem pokračuje aviatická pouť. Pardubičtí fotbalisté připravují kádr pro další sezónu. Počasí v kraji dnes čekejte většinou polojasno, postupné přibývání oblačnosti, srážky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Oproti původním kalkulacím se tak oprava prodražila o 12 milionů korun. Důvodem nárůstu nákladů byla narušená statika a nekvalitní zdivo, na kterém se podle vedení města podepsaly také opravy z minulých desetiletí. Příčin je ale více a týkají se také například dopravního zatížení okolí. Vysvětluje Jan Malý z Národního památkového ústavu v Pardubicích.
3: Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv.
1: Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. V budoucnu by tam měly vzniknout pokoje pro hosty a možná také kavárna. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek za hnutí pro Vraclav. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin, letový program začíná v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
4: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martin Šonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny, ale to slítají jenom jednou.
1: Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Sport. Vedení pardubických fotbalistů připravuje kádr pro novou sezónu. V té minule skončili východočeši ve skupině o umístění. Po letech nemuseli bojovat o záchranu. Pro další ročník chtějí v Pardubicích ještě posílit, ale ne za cenu prodeje kvalitních hráčů. Jak říká prezident klubu Vít Zavřel.
5: Potřebujeme zdvojit ty posty, potřebujeme tam větší kvalitu a pan Pražák nám to jako umožní, aby jsme ty posily mohli přivést a v obráceně, když přijde zajímavá nabídka, tak i nemusíme přijmout, protože finančně. Díky kaprajinu jsme zabezpečení. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, večer postupně s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u Červené vody na silnici nižší třídy se střetlo osobní auto s traktorem. U Řetůvky ve stejném okrese skončilo auto mimo vozovku na silnici číslo 360 a Orlicko-Ústecko do Třetice v Žamberku bouralo auto ve Školské ulici, na místě zasahují záchranáři a klouže to v Řestokách na Chrudimsku. Na vozovce je tam rozlitý olej, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
6: Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedou nedaleko Pardubic, kam dokonce vede linka pardubické MHD, i když jde o samostatné město. Do Lázní Bohdanče. Obec se ještě do roku 1970 jmenovala Bohdaneč. A lázně, které přibyly do názvu, tam založili na konci 19. století. My si ale v dnešních výletech ukážeme, že lázně Bohdaneč nejsou rozhodně jen lázně, ale mají o mnoho starší a bohatou historii a dodnes tam můžete objevit spoustu zajímavého, včetně krásné přírody v okolí. Do lázní Bohdaneč se vydáme už po písničce. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková.
2: Východočeské výlety.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly nedaleko Pardubic do lázní Bohdaneč. Stojíme na náměstí s už bývalým kronikářem Milošem Charbuským.
1: Už bude 80 let, i samého života se letos změnilo a zásadní proměnou prošlo centrum Bohdanče, náměstí 2002-2004 získalo tuto podobu. Když se někdo přijede, v centru náměstí velká fontána a ve středu máme kostel. Ten tady je od nepaměti, podle pověsti z 12. století byl dřevěný, to je léž. 1343 máme první písemnou zmínku o tom kostele. Místní občané byli velmi vitální a jeden z nich se uvnitř kostela popral s panem farářem. Byla to taková rvačka, že zničili až oltář. A tím se zabývala církev, církevní úřady a díky tomu máme první písemnou zmínku o Bohdanči 1343, která právě řeší tuto rvačku.
0: Tak to je opravdu unikátní první písemná zmínka.
1: Měli jsme vehementní předky tady. Já ještě k tomu kostelu, víte, to byla původně křižovatka obchodních cest a kolem kostela byl hřbitov. A ten hřbitov se přesunul až v rámci tereziánských josefinských reform a co ho připomíná, kdyby turisté nebo kdokoliv šel kolem kostela, uvidí tam dlažicích kříže. To je připomínka někdejšího kostela a byl to kostel, který navštívil i Ferdinand V. Jediný náš císař, který dojel do Bohdanče, zašel do kostela, on jel na korunovaci, tak to bylo připravené, lidé se zběhli a jeho doprovod rozházel mezi lid pár mincí.
0: A proč právě do Bohdanče zamířil?
1: On jel na korunovaci do svatovického chrámu a Habsburkové měli letní sídlo jedno v Kladrubech a to byla jeho turistická zastávka, no a cestou projížděl Bohdančem a on byl velmi pobožný, ono se mu říkalo dobrotivý, aby se zakrylo, že je skoro až hloupý a navštívil náš kostel.
0: Naproti kostela další historická stavba radnice.
1: To je podoba až dnešní. Tu získala různými přestavbami a my, když jsme vzpomněli Ferdinanda V. dobrotivého, vzpomeňme ještě pruského krále, Bedřich Veliký. Představte si, válčil s Marií Terezií a listopadové dny dušičkové roku 1744 strávil v této budově, na již se koukáme, a v obřadní síni po sobě zanechal památku. Nebyl dobrý střelec. On trénoval střelbu a do těch dveří se trefoval, ale rozptyl střel je dosti značný. Celý týden tady v této radnici on pobyl. A tuhle tu podobu, kterou vidíme dneska, tu získává vlastně až v 70. letech 20. století a potom na počátku 21. století. Změnila se střecha i vnitřní dispozice, ale ta obřadní síň, kde bydlel Bedřich Veliký, ta je tam pořád.
0: A co například další slavní návštěvníci lázní Bohdaneč?
1: V dalším rohu jsou lázeňské budovy 1929, Tomáš Garrigue Masaryk zajel jak před radnici, potom došel do lázní 1936 Edvard Beneš a když vycházel z toho lázeňského areálu svému doprovodu z lázní, říká, to jste mě připravili krásnou koupel, ono totiž strašně lilo. No a z té pozdější éry první dámy sem zajeli, Livie Klausová, to vzbudilo velkou mediální pozornost, protože novináři se pozastavovali nad tím, že se uklidilo lázní. No ale když kdo přijede na návštěvu k nám, no taky doma uklidíme. První dáma, paní Zemanová, zase usnula. Dali jí koupel a přijela pozdě na oběd. Tak to byly další návštěvy tady.

0: Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zůstáváme na náměstí v Lázních Bohdanči. A teď se budeme povídat s dalším kronikářem, Pavlem Heřmanem. Mohli bychom si něco podrobněji říct o radnici?
1: Ta stavba je vlastně jedna z nejstarších v Bohdanči. V roku 1540 přibližně byla postavená. Bohužel teda potom ji zdevastoval požár v roce 1772. 86 domů tenkrát lehlo popelem a do té doby ta radnice byla v renesančním stylu a ta přestavba ji uvedla do stavu, v kterém je přibližně dneska, to znamená do stavu takového barokního. Do té doby například tady byly tři podloubí, od téhle z té přestavby jsou tady čtyři oblouky podloubí, změnila se vnitřní dispozice, co se nezměnilo, vždycky tady byla hospoda.
0: A je tady stále.
1: Je tady stále a dá to práci. A vždycky dalo. Nebylo vždycky jednoduché najít nájemce pro tu hospodu. Ta hospoda i měnila pozici. V některých letech byla určitě nahoře. Většinou byla ve spodním patře. Kvůli hospodě se dělaly přestavby. Mimochodem poslední přestavba, která se dělala kvůli hospodě, byla už ve 20. století. Protože se to dělalo za dob komunistů, tak došlo k nějakým takovým překlepům, protože přece jenom oni si dělali celkem, co chtěli. Takže tady například byla zadní část, měla taky podloubí a to podloubí v téhle době zmizelo, bohužel. A změnila se ještě jedna věc významná. Do té doby jsme tady měli dřevěný schody, od té doby máme betonový. Pak samozřejmě je historie toho okolí. Tak tady například byla zástavba, která vlastně uzavírala to náměstí. Tady bylo klasický náměstí, které bylo ze čtyř stran uzavřený. Byly tady brány, na každém rohu byla brána, které postupně mizely. A ten největší boom, který to město zažilo, tak byl s rybníkářstvím. Takže za těch Penštejnů v roce 1540 se ta radnice stavila s tím, aby to město dalo jako najevo, že je to město, že to není vesnice už. Protože tenkrát teda v té době opravdu tady byla poměrně dost důležitá křižovatka cest, protože tady máme jednu cestu na Hradec z Přelouče a druhou cestu na Prahu z Pardubic a tyhle cesty se tady opravdu už od těch dob křížily.
0: Teď má stále ještě ten význam ta křižovatka, pořád vám tady jezdí auta.
1: Ano, teď se snažíme, aby takový význam zase neměla naopak. No. Další věc, vždycky tady bývaly trhy na náměstí, což souvisí s různými privilegiama, které to město získávalo. Takže jedno z těch privilegií bylo, že tady můžou soukeníci pořádat svý trhy. A s tím souvisí jedna zajímavá věc, tam na radnici zepředu je loket železný zabudovaný ve zdivu, podle kterého si mohl kterýkoliv zákazník kupující ověřit, jestli ho ten soukeník náhodou nevzal na hůl.
0: Jdeme tím podloubím a máte pravdu, tady hospoda stále.
1: Ten vchod mimochodem nebyl odsud, to vzniklo taky až ve 20. století. Ten vchod byl zevnitř, jestli otevřeme na radnici.
0: Ano.
1: Vchod do hospody je tudy.
0: Přes vchod do radnice, ano. Tohle je ten loket, který tady je zabudovaný.
1: Je loket. 77 celých něco centimetrů. No ale ještě k těm přestavbám teda z těch 50. let. Ta radnice začala v 50. letech celkem dost intenzivně praskat a začala se rozpadat, třeba tady to podloubí se začalo rozpadat. Takže první přestavba byla v roce 50, kde se opravilo to nejnutnější. Jenomže se to udělalo takovým tím stylem budovatelským a ukázalo se, že to není úplně ono a v roce 67 tak ta radnice začala opravdu padat. Dokonce byla vystěhovaná, dělali se v té době geologické průzkumy, potvrdilo se, že ta radnice se postavila na dubových pilotách, přes který byly dubové trámy ještě a teprve na nich jsou základy kamenný. Jenomže tenkrát tady byly rybníky okolo, byla tady poměrně vysoko spodní voda a v podstatě Bohdaneč byla bažinatá oblast. Pak ta spodní voda začala různě kolísat, nejdřív se zrušily rybníky a nejhorší, co bylo, tak byly meliorace právě v těch 50. letech, který stáhli vodu jinam, spodní voda poklesla dobře o metr, ne-li o víc. Dubový trám ve vodě vydrží staletí, ale na suchu ne. Takže jakmile ty trámy začaly vysychat, tak začaly hnít a začaly se propadat ty základy, které byly kamenné, těžké a ta radnice začala praskat. Je to problém dodnes a od té doby, co ta voda teda začala kolísat, poklesla, tak ty opravy jsou 20 let od sebe, 20-30 let maximálně od sebe. No, čili tenkrát to uměli postavit na té bažině a my to dneska neumíme spravit.
0: A do Lázní Bohdaneč se vrátíme za chvíli.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. S kronikářem Karlem Heřmanem vstupujeme do budovy radnice v Lázních Bohdanči.
1: Ta radnice byla zdevastovaná v roce 1772 požárem, ale až do roku 1783 tuším byla bez střechy například. Jo? To jako ta oprava byla opravdu desetiletí. Nicméně po té přestavě tady vzniklo tohleto, to, co vidíte, to je z toho roku 1780 něco.
0: Tak jsou tady ty schody, které už nejsou dřevěné, ale jsou...
2: Dřevěné, teď jsou betonové.
0: Tak je to škoda.
2: To říkali už ty končele tenkrát, teda v tom, s tím nesouhlasili ty končele, když se to dělalo.
0: Bylo to v době, kdy se moc protestovat nedalo. To bylo mezipatro, znak Bernsteinů.
1: Ten má taky zajímavou historii. Když se postavila ta úplně první radnice, 1540, tak nebyl ještě definitivně daný znak Bohdanče. Zjišťovalo se, jak by měl vypadat. Který je tamhle mimochodem. Tak to vyřešili tak, že jsem dali znak Bernsteinů.
0: Zubr.
2: Tady je teď obřadní síň.
0: A tady je ten historický sál.
1: Tohle je obřadní síň, která zažila období největší slávy někdy v 60. letech, kdy tady byl srovnatelný počet svadeb jako v Pardubicích.
0: Tohle jsou dveře ke starostovi, takže už jsme u starosty Josefa Štěpanovského, ale ještě mě tady pan kronikář upozorňuje na obraz za vámi.
1: Tohle je nejstarší vyobrazení Bohdanče, který máme. Nějaká litografie, rok se odhaduje podle toho, kdy ten autor žil a je to nějakých 1792, tuším, ten autor umřel. Takže to musí být někdy předtím. A tady je vidět, jak vypadal Bohdaneč v tom období konce toho 18. století. Tady je kostel, okolo toho tenkrát byl hřbitov. Tady jsou vidět ty příjezdní cesty, na některých z nich jsou brány. Jo. Pak se dostavovali teda další, pak se zase spoudali samozřejmě. Třeba tady je kaple svatého Jiří a byl tam hřbitov, který do dneška tam je, funkční. A 1850 se všechny ostatky, které byly uloženy okolo kostela, přestěhovaly nahoru, což byla tenkrát docela akce. To bylo několik povozů s kostma a k tomu hrála kapela a děti zpívali a kněz tam šel. Jako to byla taková významná událost v dějinách Bohdanče, to stěhování hřbitova z náměstí vlastně pryč. No a tady ještě vidíme na náměstí takové všechny objekty. Jedno z toho byla celnice a druhý z toho byla basa vojenská. Po celou tu dobu, co Bohdanče je Bohdančem, tak vždycky tady s tím měli vojáci nějaký záměr, buď kvůli válkám a tahli tudy a ubytovávali se tady všelijak. No a s tím souvisí to, že se jim postavila ta basa na tom náměstí.
0: Pane starosto, já se vás ještě zeptám. My jsme mluvili o historii Lázní Bohdanče a jaká je současnost, jako jak se tady žije. Jste blízko Pardubic, je to výhoda, nevýhoda, jezdí tady auto, o to jsme taky komentovali už přes vás.
3: Ta otázka, jak se tady žije, by byla spíš na občany, než na mě se tady žije dobře, protože tady žiju celý život. A v současné době se nám tady žije určitě, si myslím, lépe než před nějakými 5-6 lety, kdy tady jezdilo 2000 kamionů denně. To se v roce 2021 podařilo změnit, takže to se nám tady určitě ulevilo. No a samozřejmě máme tady lázně, máme tady rybníky, to jsou naše poklady a snažíme se jak spolupracovat s lázněmi, tak s rybničním hospodářstvím, tak s AOPK, aby to prostředí našeho města vypadalo jako lázeňské.
0: Lidé vlastně můžou do práce jezdit i do Pardubic, i do Hradce, i do Přelouče.
3: Tak dopravní obslužnost je tady vynikající díky trolejbusové lince číslo 3 z Pardubic. My jsme v letošním roce předběžně domluveni s dopravním podnikem, že ten trolejbus bude jezdit až ke Mlýnům, to znamená na konec města. Bylo by to jeden trolejbus za hodinu.
0: Takže vlastně až do přírody.
3: Takže vlastně až do přírody budou moc jak lázeňští hosté, tak pardubičtí občané a ty, co přijedou do Pardubic s vlakem, jednoduše se dostat k bohdaňským rybníkům.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Lazní Bohdanče a teď společně s Václavem Někotou míříme do kostela.
1: Už tedy do věže.
0: Ale my jsme se ještě nekomentovali něco, co je zajímavé tady zvenčí. Čím je ten kostel zvláštní? Víte, co mám na mysli?
1: Určitě myslíte komín. Zrovna ho teda z tohohle úhlu nevidíme, ale komín tam je směrem k té lodi kostelní.
0: Tak pojďme, přijdeme tady. Kostel svaté Máří Magdalény, jestli si správně pamatuju. Takže míříme dál a nejsme, jak jste správně říkal, v kostele, my jdeme na věž.
2: Ano,
0: tak
2: mám jít první.
0: Ano, poprosím vás, jestli můžete jít přede mnou. Tady tedy zůstaly původní dřevěné schody na rozdíl od radnice.
2: Ano, je to na nich znát, že něco pamatují.
0: Máte spočítány ty schody?
2: Mám, ale nepamatuji si to. Mám v každém podlaží tahák, kde se můžeme podívat, kolik jsme ušli. Tak tady to máme
1: takovou první mini zastávku. Tady se chodí do kostela k varhanům. Když tak tam nakouknout můžeme.
0: Můžeme, pojďme. No.
1: Tak. Interiér kostela, vlastně tady z toho pohledu od varhan, z kůru. Bohu díky, je kostel konečně vymalovaný. Čekali jsme na to 99 let.
0: Oltářní obraz, samozřejmě svatá Maří Magdalena.
1: Ano, i freska toho oltáře hlavního. Je tam jenom taková jako iluze velkého oltáře.
0: Ale naším cílem je dostat se teď na věž, že se vracíme zpátky ke schodům.
2: Tady se když tak dá i přidržet, jestli se chcete trošku jistit. Máme to tak od těch dob, co tady děláme ty prohlídky.
0: Takže děláte prohlídky vlastně.
2: Děláme, no. Dvakrát za měsíc je přístupná věž. Vždycky v neděli, je to první a třetí neděle v měsíci, zhruba od května do září. Od 2 hodin takové 3 prohlídky se provedou a je možná, aby se lidi podívali. Ještě jeden žebřík a zase bude pauza.
0: A už jsme tady.
1: Tak jsme v prvním zajímavém podlaží, kde se nachází zvony. V současné době tady máme 4 zvony. Když to vezmu takhle směrem od radnice, tak tenhle ten zvon na kraji je poledník, ten je nejstarší, ten je z roku 1565. Pak druhý zvon, ten největší, který tady je, pán Ježíš, ten je z roku 1605. A to už trošku narážíme na to, jak jsme tam slyšeli o tom požáru. Vlastně kostel, jak ho teď vidíme, je z první poloviny 17. století, takže ty zvony jsou vlastně starší než kostel, tak jsme z toho tak nějak vyvodili, že pochází z kostela původního a možná i trochu malým zázrakem přežili ten požár a říká se právě, že pán Ježíš díky tomu požáru je trochu deformovaný. On je do stran o 10 cm širší než v tom směru k nám. Takže v jednom směru má 1,45 m a v druhém směru 1,35 m. Ale na zvuku mu to nijak neubralo, pořád zní náramně.
0: Aha.
1: Potom, když budu pokračovat, tak narazíme na jednu velkou mezeru. Tady býval zvon Panna Maria, ale byl za první světové války rekvírován. A pak na druhou stranu máme 2 menší zvony. Tomu většímu říkáme pozvánek a tomu menšímu umíráček. Ještě jenom zmíním, že zvoníme tady ručně a vlastně i já tak trochu, jak se tady účastním těch prohlídek, tak dělám tomu reklamu a hledám dalšího zvoníka k sobě, protože zatím se dá říct, že zvoním sám, když teda je nejhůř, tak nějakého pomocníka seženu, ale byl bych rád, kdyby se třeba přidal někdo další.
0: A na věž kostela i do Lázní Bohdaneč se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i za pár minut.
3: Kdyby

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Lázních Bohdanči a jsme stále ve věži kostela. Míříme nahoru do takové zvláštní místnosti společně se zdejším průvodcem Václavem Měkotou.
1: Zase se trochu vydechnem.
2: Takže tady se bydlelo.
1: Ano, bydlela tady rodina Vondráčkových. Vlastně pan Vondráček měl takové dvě funkce. Z dnešního pohledu bych řekl, že měl jednu takovou církevní, že se staral o věci kolem kostela, a druhou z dnešního pohledu zase takovou světskou, že měl funkci věžníka. A z pohledu téhle výšky, kde bydlel, tak měl na starost sledovat, co se děje v okolí a třeba upozorňoval na požáry, nebo když se blížila nějaká velká voda nebo jiné nebezpečí někde z dálky.
2: A kolik lidí tady bydlelo?
1: Byli početná rodina, měli 11 dětí, takže to bylo celkem 13. Na druhou stranu nevíme, jestli se někdy sešli všichni.
2: Já si nedokážu představit, že by tady 13 lidí mohlo ležet.
1: Ano, ono určitě ne. Oni obývali i ostatní podlaží té věže. Když bychom vystoupili ještě o patro výš, tak tam je vlastně největší místnost. Tady v té věži je i vymalovaná, tak je vidět, že se tam nejspíš někdy bydlelo. A ona v zimním období byla odsud trochu i vyhřívaná, tady z té spodní místnosti. A naopak v létě, když je zase horko, tak využívali údajně ty spodní podlaží věže, kde je příjemný chládek. Tam ještě, když pak až půjdeme zpátky, tak je tam i v jednom místě vidět, kde byly asi dveře nebo taková zástěna.
2: Takže bydleli vlastně v celé věži.
1: Ano.
2: Máme tady pana kronikáře, tak nám něco řekne o hodinách.
3: Stroj hodiny moderní, teď v tuto chvíli je to elektronicky řízený, ale ta mechanika v některých částech je poměrně dost původní. Zajímavost je ta, že normální běžné hodiny mají náhon na každou ručičku zvlášť k ciferníku, když to naše hodiny to mají udělané tak, že tam je náhon jeden a ten převod z hodin na minuty pro tu druhou ručičku je udělaný až v tom ciferníku. Ke každému ciferníku vede jenom jedna tyčka, která se točí. Jo, takže dřív ty hodiny byly poháněny klasicky jako každý běžný hodiny závažím, tak tady byla díra až úplně dolů a jednou za čas, tak údajně to bylo vždycky za několik dnů, se to závaží muselo vytáhnout nahoru.
2: Ještě k tomu životu tady ve věži, my jsme to zapomněli okomentovat, tady jsou normální kamna, pec.
1: Ano, ano, vařili tady určitě, pekli, museli se určitě všechno nanosit a údajně tady byla i koza nahoře, že to byl snad jakoby jednoduchý zdroj mléka.
2: Slyšeli by mě zajímalo, jaký jsem vlastně dostali na zádech asi.
1: My si trochu myslíme, pokud je to pravda a byla tady, že ji přinesli jako kůzle a asi už ji neodnesli.
2: Teď bychom si mohli říct ten počet schodů.
1: Sem do místnosti kostelníka jsme ušli 105 schodů.
2: Další historická stavba, i když novodobé historie, nás teď čeká ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice a proto jsme teď s ředitelkou školy Soňou Drvotovou tady a už jsme naznačili asi, co to bude za stavbu, je to škola. Vy teď budete slavit.
4: Ano, v letošním roce oslavíme 130 let základní školy v Lázní Bohdanči. Nejdřív to byla obecní škola, měšťanská škola, původně byla i v jiných budovách a nyní teda je to 130. výročí školy. Těšíme se na to, že to uspořádáme jako takové setkání minulých absolventů, kteří k nám přijdou, porozhlédnou se, zaspomínají.
2: A ke škole má ještě nějakou zajímavost kronikář Pavel Heřman?
3: Že v období, teď já si nespomínám, teda jestli to bylo ještě před první světovou válkou nebo po ní, se uvažovalo o tom, existují k tomu podklady pro územní plán, že okolo školy budou dvě ulice, které budou rovnoběžné s hlavníma ulicema, takže by Bohdaneč měl takovou tu strukturu městskou, neměl by jenom čtyři hlavní ulice, ale měl by další postranní ulice ve stejném směru, tak jak to má New York.

0: Vlastně Bohdaneč, ve kterých natáčíme dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, mají krásné okolí také. Už jsme to zmiňovali. Můžete se vydat také podél rybníků, jejíž historie sahá do Viléma z Pernštejna. A my jsme u jednoho z nich s rybničním správcem Adolfem Vondrkou.
1: Tak nacházíme se blízko sádek v Lázních Bohdanči, které jsou zde opravdu již 500 let z éry Viléma z Pernštejna, který tady budoval a rozšiřoval rybníky. Ty tady jsou už velice dlouhou dobu na Pardubicku, vlastně s příchodem opatovického kláštera, který tady byl 350 let a zanikl, tak Vilém z Pernštejna před těmi 500 lety ty rybníky opravoval a zvětšoval a zřídil tady sádky uprostřed trasy opatovického kanálu, což byl existující vodní kanál, který on zvětšil, prohloubil, protáhl až do Semína v délce 34 kilometrů a uprostřed toho kanálu Lázních Bohdanči zřídil sádky, úřad porybního, takzvaného fishmistra a tehdy centrum té rybníkářské správy tady v Bohdanči. Takže tady se nacházíme, naproti sádkům jsou menší rybníky na Dymače, které původně byly jeden velký rybník na Dymač, ještě do 19. století byly rozděleny takovými hráskami, takže se dneska jmenují na Dymač 1, 2, 3, 4, 5, 6, mají takový jako označení zjednodušený, ale jsou to rybníky, které se napouštějí z opatovického kanálu a vypouští se do Čenské struhy, ta je tady hned za námi a to je vlastně prapůvodní tok i té původní opatovické struhy, té velké struhy předchůdce opatovického kanálu, která tady u Bohdanče odbočovala zpátky směrem do Labe a Vilém z Pernštejna ji dál protáhl v té krajině až do Semína, aby napouštěl celkově 230 rybníků o výměře téměř 8000 hektarů, takže to bylo rybníkářství o trošku větší než je současné Třeboňsko, protože to bylo opravdu největší rybniční správa tady v těch českých zemích na přelomu 15. 16. hlavně v první polovině 16. století.
0: Kolik vám do dnešních dnů zůstalo rybníků?
1: Nám jako firmě kolem 60 a je to z toho důvodu, že to rybniční hospodářství tady na Pardubicku prošlo velkým útlumem a do 19. století dokonce i úplným zrušením všech rybníků, protože tehdy byl prudký rozvoj průmyslu a zemědělství a právě to rybářství v 19. století tolik nevynášelo, takže až na konci 19. století přišly některé bohaté šlechtické rody, které obnovily část toho rybničního fondu o výměře necelých 600 hektarů. A to je prakticky ten rybniční fond, se kterým my dneska stále pracujeme. Je to necelých 60 rybníků a vlastně další už se podařit neobnovilo, protože už jako zanikly pozdější výstavbou v průběhu 19. 20. století. Takže je to zlomek, je to zhruba 10% té celkové vodní plochy. Na počet rybníků jich tady na Pardubicku zůstalo celkem asi kolem stovky, takže zhruba polovina, ale zachovaly se spíš ty menší nebo středně velké rybníky, ty největší rybníky, které Vilém z Pernštejna vybudoval a rozšířil, tak ty už bohužel zanikly.
0: Já se na to dívám z pohledu člověka, který žije ve městě a vidím tu krásnou přírodu. Dá se tady procházet kolem rybníků?
1: Určitě a my to i doporučujeme. Dokonce kousek odtud je obec Neratov, která zřídila naučnou stezku pernštejnskými rybníky. Je to samozřejmě bohdanecký rybník, který má krásnou pozorovatelnu, kterou určitě doporučuji navštívit. Procházka podél té východní strany bohdaneckého rybníka kolem zábranských rybníků a nebo i podél opatovického kanálu, jak se nachází ulice Na Pískách, tak tam jsou i malé zastavení, které ukazují tu druhoválečnou historii kolem lávky majora Aubrechta. I to je trošku spojeno s námi, s tou historií, s rybníkářstvím. Takže jsou všechno krásné lokality na Bohdanecku, které určitě bych doporučil navštívit a které se nějak týkají té historie. A co se týká historie rybníkářství, tak i za Lázeňským parkem v Lázních Bohdanči se nachází torzo zbytek hráze třetího největšího rybníka, který tady byl postavený, jmenoval se Rozkoš. Byl to velký rybník o výměře 350 hektarů. Jeho hráz se dochovala, je to docela zajímavá podívaná, pokud se projdete ať už po té hrázi nebo kolem ní, tak si umíte představit, jak obrovské přesuny materiálu tehdy ty rybníkáři stavěli, museli vykonat, aby postavili takto velké rybníky. Byť se třeba tenhle ten konkrétní rybník nedochoval, tak to torzo té hráze se tam nachází v tom Lázeňském parku nebo za Lázeňským parkem do dnešních dní.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Lázní Bohdanče, které připravila Šárka Rusná.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Rekonstrukce dílen střední elektrotechnické školy v Pardubicích skončí příští rok. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Pardubičtí basketbalisté se připravují na finálový souboj s Nymburkem. A počasí v kraji dnes čekejte většinou polojasno. Postupné přibývání oblačnosti, srážky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré nedělní poledne u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Obnova dílenského areálu střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích za 200 milionů korun zatím pokračuje podle plánu. Investorem je Pardubický kraj. Součástí zakázky je i stavba nové budovy s učebnami pro odborný výcvik. Otevřít by se měl příští rok na jaře. Podle hejtmana Martina Netolického z koalice 3PK se stavba zaplatí z evropských dotací.
3: Jsme zařadili tento projekt mezi prioritní, protože škola jako taková, upřímně řečeno, když to zjednoduším, tak se dostala opravdu už do situace, kdy ty prostory byly na hraně životnosti, možná už dávno za hranou.
1: K lomu Zvěřinov na Chrudimsku má vést nová příjezdová cesta. Před 3 lety tam majitelé obnovili těžbu kamene. Materiál pak převáží nákladní auta k dalšímu zpracování přes Leštinku. Firma žádá o povolení stavby nového příjezdu, aby dopravní zátěž v obci snížila. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
4: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
1: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic po 42 letech postoupili do finále, ve kterém se utkají s Nymburkem. Východočeši v semifinále vyřadili Brno, vyhráli 4-2 a právě výhodu rozehranosti oproti soupeři vnímá hlavní trenér Pardubic Jan Šocnár.
5: My zase, jestli v něčem máme jako si myslím velkou výhodu, tak je ta série s Brnem, která nám ukázala, ještě nám to vlastně tu naši vnitřní sílu ještě posílila. A to, co jsme měli nevýhodu proti Brnu, že jsme byli trošku nerozehraný, tak si myslím, že může teď naopak být nevýhoda pro Nymburk, protože po tom, co ukončil série s Opavou, tak dlouho stojí a já věřím tomu, že ho zastěneme nerozehraný.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno. Během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Večer postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách 19 až 22 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A taky vám přejeme dobrou chuť k nedělnímu obědu, pokud právě obědváte, a co se desertu týče, tak ten pro vás až do 13. hodiny v podobě vašich oblíbených melodií budeme mít my. Začínají nedělní polední písničky od srdce.
2: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Václav Neckář nám odstartoval nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak si pojďme na úvod připomenout kontakty. Telefon do studia 726 46 48 48, SMS-kové číslo je 90 011 04 a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy, no a samozřejmě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. No a začínáme s Petrem Novákem, kterého se vzpomínkou na Marcelku vybírá maminka.

tu jsou holky z naší školky a Petr Kotvald se Stanislavem Hloškem, kterého paní Zdena ze Svitavska posílá všem pro krásný den, dobrou náladu, radost a pohodu.

Posloucháte nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Je čtvrt na jednu. Připraven už je Valda Gang s písní Na jednu noc, kterou paní Lenka z Lunch Crowna posílá svým rodičům do Moravské Třebové jen tak pro radost.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od ženy, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude půl jedné v nedělních poledních písničkách od srdce. Stále plníme vaše hudební přání. No a to další už splníme paní Vlastě, která netrpělivě vyčkává na telefonní lince. Paní Vlasto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak písnička, kterou jste vybrala, je připravena. Komu budeme hrát?
1: No já bych prostě jí zahrát mojí skvělý kamarádce Andrejce Frankové Dolinhartic k narozeninám. No, tuhle písničku měl oblíbenou její tatínek, Toník Vojáčku. Toník už je v nebíčku, ale určitě svoji Andi sleduje a je na ní fakt pyšný. A je to ta písnička Jsme svoji. No.
0: Dobře.
1: Přeju všechno dobré všem lidem vám. Lidem dobrý vůle.
0: Tak, my přejeme taky vše nejlepší. Zdravíme do Linhartic. Paní Vlasto, mějte se moc hezky a krásný zbytek neděli vám přejeme. Naschledanou.
1: Výborně. Děkuju. Naschledanou.

0: Nový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

Za 4 minuty bude 1:45. Nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Pink Floydy a písní Learning to Fly, kterou všem pro pohodovou neděli posílá Jarda.

mixtures, bridge, colors.

0: 3:15, pomalu ale jistě jdeme do finále nedělních poledních písniček od srdce. No a po telefonních linkách už zdravíme paní Petru, která vybírá tu další. Paní Petro, dobrý den.
1: Dobrý den, krásný den panu redaktorovi i všem posluchačům. Přála bych si písničku Tomáše Kluse k svému svátku tajnému dneska, přestože jsem Petra, jak jsem Petruše a ty dřív byly v kalendáři na Kamilu. Takže já mám výhodu, že slavím jak na Kamilu, tak na Petru potom, ti, kdo to nevědí. Tak já slavím dva svátky každý rok.
0: Takhle, na druhou stranu, když chce člověk slavit, tak si vždycky důvod najde.
1: Ona je to krásný, ano, přesně, když se lidi na vás vzpomenou, přejou vám určitě. A takový, já si myslím, že to, o tom to je přesně, o tomhle sdílení. Takže přeju krásný den a moc krát vám děkuju.
0: No a my vám vše nejlepší k svátku, užijte si ho a mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Moc děkuju, hezký den, naslyšenou.

No a do finále jdeme s Jiřím Schellingrem, kterého panu Josefovi k dnešním narozeninám posílá paní Vlasta s přáním všeho nej. Z poledních písniček od srdce je to tak vše, ty další nabídneme v podvečer po 17. hodině. No a už za chvíli v našem vysílání pravidelné nedělní výlety s Pavlem Kudrnou.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Česká obchodní inspekce letos nezjistila v kraji žádný problém s kvalitou pohonných hmot. Na zámku v Litomyšli bude nový prohlídkový okruh o historii zámeckého divadla. Do Česka dorazily silné bouřky. První se už objevily na Karlovarsku a taky na Jihočech. Odpoledne bude na východě Čech polojasno. Bude přibývat oblačnosti. Teploty do 28 stupňů. Zprávy a Věra Přebylová. Dobré nedělní odpoledne. Česká obchodní inspekce letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala minulý měsíc 17 vzorků benzínu nebo nafty. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Podle informací na webu inspekce se v letošním roce zatím v Česku neobjevil ani jeden případ s nevyhovující kvalitou paliva. Pardubice můžou dokončit rekonstrukci Wernerova nábřeží a okolí o rok dřív, než se plánovalo. Město původně rozdělilo práce do tří etap s dokončením v roce 2028. Letos začala první a druhá část v ulicích Bartolomějská, pod Sklípky a na Wernerově nábřeží za téměř 16 milionů korun. Součástí je obnova povrchů, mostu a také instalace nového mobiliáře.
3: Poslední etapa za 11 milionů korun se týká rekonstrukce ulice Kostelní a jejího okolí. Začít měla původně až po dokončení oprav inženýrských sítí v roce 2028. Společnost VAK ale práce stihne ještě letos. S obnovou Kostelní ulice tak město plánuje začít dříve a dokončit ji v roce 2027. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Zámek v Litomyšli otevře nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je tak druhým nejstarším divadlem v Česku. Expozice o něm bude v 5 místnostech v 2. patře a její příprava je součástí celkové obnovy zámku.
4: V nové expozici se lidé podle kastelána Petra Weisse můžou těšit mimo jiné na historické divadelní kostýmy nebo repliky strojů, které dřív sloužily k vytváření efektů, jako je vítr, déšť nebo hrom. Nejcennějšími exponáty jsou originály kulis od malíře Josefa Placera, který pracoval i pro dvorní divadlo ve Vídni nebo Stavovské divadlo v Praze. Nový okruh bude přístupný od 2. června. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Do Česka dorazily silné bouřky. První už se objevily na Karlovarsku a taky na Jihočech. Silné bouřky míří na naše území hlavně z Německa. Od dnešních 12 hodin platí pro západní polovinu Česka výstraha meteorologů. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště s úhrnem až 40 mm. Padat můžou i 2 cm kroupy. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů nebo podchodů. Silný vítr by zas mohl polámat větve nebo vyvrátit stromy. Lidé by se kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou polojasno, postupně bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Večer s přehaňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne, večer se měnit nebude. A biopředpovědi na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené nehody ze silnic Pardubického kraje.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loret kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná, zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemí, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: Ono byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra hlubinců.
1: Ale stroj se zachoval.
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hlídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německy se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka, to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlela na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle síly větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosilo obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou by mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcové, jedno francouzské. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Rottendorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Rottendorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Rottendorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Rottendorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká

0: knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného světavského rodáka.
0: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
2: Říká vedoucí Svitavského muzea esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec, Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná, tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte, nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend cross body tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako trigon. Většinou je to na čtyř úhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. Zde se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se hrada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Kliď vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zítra se po roce a půl oprav znovu otevře Zelená brána v Pardubicích. Svitavy už spočítali celkové náklady na revitalizaci rybníka Rosnička. Jsou téměř 70 milionů korun. Varšava od pondělí zavádí noční zákaz prodeje alkoholu. V noci bude na východě Čech pršet. Zataženo až oblačno bude v kraji i zítra. Nejvyšší denní teploty čekejte do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní odpoledne. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou Zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Oproti původním kalkulacím se tak oprava prodražila o 12 milionů korun. Důvodem nárůstu nákladů byla narušená statika a nekvalitní zdivo, na kterém se podle vedení města podepsaly také opravy z minulých desetiletí. Podle Jana Malého z Národního památkového ústavu v Pardubicích je příčin ale více a týkají se také například dopravního zatížení. Ve Svitavách končí revitalizace rybníka Rosnička. Práce začaly loni odbahňováním. Teď zbývá ještě upravit okolí. Popisuje projekt mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
2: Celkové náklady na projekt komplexní revitalizace rybníka Rosnička dosahují 69 milionů korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 38 milionů z Národního programu životní prostředí. Projekt se týkal především odbahnění rybníka, současně ale bylo zbudováno například loviště a kádiště, byla upravena hráz nebo stávající schodiště do rybníka.
0: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka, od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
0: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by se měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Obdobné nařízení už platí například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně.
1: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic skončili v této sezóně v prostřední skupině o umístění. Pro další ročník se chtějí ještě posunout. I proto teď vedení řeší podobu kádru pro příští rok. Pokračuje prezident klubu Vít Zavřel.
4: Připravujeme se na přestupový okno a budeme řešit nějaké odchody a příchody hráčů a konkrétní být nemůžu. Určitě chceme být aktivní a jediné, co můžu slíbit, že budeme chtít být v příští sezóně silnější.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky a bouřky. Teploty klesnou ke 13 stupňům. Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak zítra mírně stoupne a bio bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor dejte na silnici první třídy 34 u obce Koclířov. Bouralo tam osobní auto a je v příkopu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4,5 minuty po 14. hodině, nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a už za malou chvíli se podíváme do Vysokého Mýta, konkrétně do další expozice nového krajského technického muzea a tentokrát nás čeká vůně sena anebo taky dojení krávy. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Rezek a teď Alice Springs.
6: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Za 3 minuty bude 14:15, vlastně už jen pár hodin nás dělí od nového pracovního týdne. No a zdá se, že vás tentokrát nebude muset mrzet, že budete v práci. Bude pršet? A nebo svítit sluníčko? Tak na to jsme se zeptali meteorologa Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Spíš třeba, hlavně to pondělí, tam by to už v noci bude zataženo s deštěnou přeháňkami, 16 až 13 minimální teploty. A zítra oblačno je zataženo s deštěm nebo přeháníkami, ohněly i bouřkami a později odpoledne a na večer teprve ty srážky budou od západu ustávat, oblačnosti bude ubývat a ochladí se 18 až 21 stupňů pouze. V úterý potom spíše už zase nějaký polojasnou oblačnost, srážek by moc být nemělo. Teploty by měly vylézt ke 24 stupňům, zatím vypadá další frontální systém ve středu, tam by opět těch srážek mohlo být více, opět ty teploty někde kolem těch 25 až do konce týdne, to vypadá spíš ty teploty kolem 25 a další srážky zatím takový výraznější pás, páska na sobotu.

0: Jaká dřina byla práce na poli, než vznikly moderní automatizované stroje? Tak právě to přibližuje jedna z expozic nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Jmenuje se Když jde venkov s dobou a reportérka Barbora Soukupová si tam vyzkoušela, jaké to je třeba ručně podojit krávu.
1: Chytněte si ty dva stroky krajského kmene a teď jenom obyčejně mačkejte ty dva stroky.
2: Už to jde. A nějak tahat je za to lepší?
1: Ne. Opravdu jenom vytlačovat vlastně tou sevřenou dlaní, jak máme proti sobě.
2: Tak. To jsem si teď vyzkoušela trenažer dojení. Je to taková umělohmotná kráva s gumovými struky. A jak na to mi vysvětloval ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. A my se jdeme podívat na zbytek výstavy. Tady hlavně je to o velkých zemědělských strojích z dob minulých.
3: Ta expozice, která má název Když jde venkov s dobou, tak ta přibližuje návštěvníkovi a myslím si, že hlavně malým dětem, jak obrovská změna v zemědělství nastala, když se začaly používat první stroje. Konec konců teď při tom dojení té krávy jste sama mohla zjistit, že po pár minutách ty ruce bolí, ale pak přišly nové stroje a třeba v tomto případě nějaká dojíčka měla, tak se opravdu ta práce zrychlila a hlavně zjednodušila.
2: Proto vy tady máte v takovém kontrastu traktor, který už je automatický, ale tady ty velké kovové stroje s obrovskými železnými koly, to asi táhly koně.
3: To táhly koně, ale zásadní srovnávací věc ta je, že v tomto případě se bavíme o sušení sena, takže tady vidíte hrábě, vidle, kosu, to je to, co člověk dřív používal, to byly jiné nástroje, ale pak právě přichází už tyto větší nástroje, jako je rozhazovačka, jako je řádkovačka, kterou tahali koně a takovýto stroj dokázal toho sena obrátit a případně nařádkovat daleko víc, než to dělali ručně. Čili tady je krásně vidět, jak ty stroje tenkrát začaly v tom zemědělství pomáhat a hlavně na nich je krásně vidět, jak oni fungovali, protože to není některé k ničím zakrytované. Jednou člena v tím tam vidí ozubené kolo, řetěz, co čím hýbe a to je na těch strojích to pěkné.
2: Zkrátka je vidět celé to ústrojí a pak tady v centrální části už jsou ale stroje, které jsou zase víc automatizované, je to další posun.
3: Teď tady stojíme u stabilního motoru, který poháněl mlátičku a nad tím jsou pověšené cepy. Takže když se podíváme i na tu dobovou fotografii, tak tam je vidět, jak ty lidé ve stodole mlátili obilí. Cepy, byla to nesmírně náročná práce, dlouhotrvající, no a pak právě přišly na řadu mlátičky, kdy se ten proces nesmírně zjednodušil a hlavně časově zkrátil. Takže dokonce tady návštěvník si může zkusit mlátičku pustit. My to tady máme pochopitelně převedeno do takového pomalého chodu, aby každý viděl, co se přesně v té mlátičce pohybovalo, jak ten stroj fungoval.
2: Většina exponátů na výstavě pochází z území Pardubického kraje, kromě Vysokého Mýta je to hlavně z Rybitví, Přelouče nebo Brandýse nad Orlicí. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Je přesně 14:30 a do nedělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice teď přichází moderátorka Marie Tomsová, která se tentokrát posvítí na dnešní datum.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli poslední květnovou. A tak mě napadlo podívat se na to, co všechno se v průběhu času právě 31. května seběhlo. Začnu událostmi na domácím hřišti, kde v roce 1881 zahájila v Praze provoz pozemní lanová dráha na Letnou, poháněná systémem vodní převahy. O 3 roky později vyjela v Brně první parní tramvaj. 1895 byl ustanoven akademický cyklistický klub Slavia Praha. K němuž se rychle přidávaly další sporty a tak vznikla slavná SK Slavia. 1913 byla zavedena takzvaná třídní loterie, založená na velkém počtu malých výher. Vyhrával v podstatě každý druhý los a tak se vyhrávající šťastlivci množili jako houby po dešti. 1950 začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. 1995 policie při razii ve smíchovské restauraci U Holubů zadržela, identifikovala a později z části vyhostila téměř 200 členů ruskojazyčné solncevské a solomonské mafie. K úspěšnému zásahu tehdy pogratuloval naší policii i tehdejší ředitel FBI. Zatímco velitel zásahu Zdeněk Macháček byl neoprávněně obviněn ze zneužití pravomoci a roku 2000 od policie zklamaně odešel. V roce 2003 bylo zinscenováno fiktivní otevření pražského supermarketu, hlavní součást filmového dokumentu Filipa Remundy a Víta Klusáka Český sen. Na zběsilý úprk spoluobčanů, chtivých levného tovaru k předem nachystaným kulisám si možná leckdo z vás vzpomene. A co svět 31. května? 1433 se Zikmund Lucemburský, Liška Ryšavá, stal římským císařem. 1721 byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného. 1879 představil německý vynálezce a podnikatel Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě veřejnosti první prakticky použitelnou elektrickou lokomotivu se 3 vagonky a během 4 měsíců tímhle vláčkem svezl na 90 tisíc nadšených pasažérů. Zřejmě tím inspiroval ruského cara Mikuláše, který o 12 let později položil ve Vladivostoku základní kámen stavby nazvané Transsibirská magistrála. Poslední květnový den roku 1911 byl za slavnostního jásotu spuštěn na vodu největší parník světa Titanic. A že šlo o jásot předčasný, se o necelý rok později dozvěděl celý svět. Dobře si pamatuju na rok 1969. 31. května nahráli John Lennon a Yoko Ono píseň Dej míru šanci, první Johnův single samostatně nahraný bez Beatles. V roce 1970 došlo k největší přírodní katastrofě v dějinách v Peru. Sesuv půdy tehdy pohřbil 47 tisíc lidí a při zemětřesení bohužel zahynulo také 14 členů československé expedice Peru 1970. No vidíte, a to se řekne taková normální poslední květnová neděle. A co se všechno nestalo? Tak si tu dnešní užijte. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaš

0: Za 9 minut bude 15 hodin, je 31. května a věděli jste, že právě dnešní den je světovým dnem bez tabáku. Takže pokud kouříte, tak zkuste alespoň na jeden den přestat a ideálně na pořád, protože v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát. Michaela Bacílková o tom natočila následující reportáž.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfečím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých IQOSiek celú krabičku vyfečím za deň.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety. Pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na léto dvě opravy na silnici první třídy 17 na Chrudimsku. Základní škola na Spořilově v Pardubicích testuje uzamykatelná pouzdra na mobily žáků. Je světový den bez tabáku. V Česku kvůli kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, teploty do 21 stupňů. Takové počasí nás čeká zítra v Pardubickém kraji. Zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré nedělní odpoledne. Řidičům v Pardubickém kraji v letních měsících zkomplikují cestování některé opravy větších i menších silnic. Dvě opravy chystá ředitelství silnic a dálnic na silnici 1/17 na Chrudimsku. V polovině června začne oprava mostu v Hrochově-Týnci, která potrvá do listopadu. Od července do konce prázdnin se plánuje obnova asfaltového povrchu mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem. V obou případech bude provoz řízen kyvadlově, uvedla mluvčí pardubické zprávy RSD Petra Drkulová. Děti z 9. třídy základní školy Spořilov v Pardubicích testují uzamykatelná pouzdra na mobily. Škola se tím připravuje na plošný zákaz používání mobilů, který od září začne platit ve všech základních školách zřizovaných městem. Pokud se pouzdra na mobily osvědčí, budou povinná pro žáky od 5. do 9. třídy, vysvětluje ředitel Spořilovské školy Martin Fiala.
3: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
1: Radnice v Ústí nad Orlicí chystá architektonickou soutěž na úpravy Mírového náměstí. Informuje o tom na webu, kde je zároveň anketa pro občany, kterou můžou vyplnit až do 14. června. Tři otázky zkoumají, co mají lidé na náměstí nejraději, co jim naopak vadí, nebo jak by si ho představovali třeba za 5 let. Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedením strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera se komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a fyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádoru ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíc a déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
1: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než 1/5 lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, například nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace stáří 15 let.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková prošla s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. Česko-americký pár porazil ukrajinsko-japonskou dvojici Kečenoková Ninomiová 2-0 na sety.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak zítra mírně stoupne a bio bude na stupni číslo 1. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor, dejte na silnici 34 mezi Květnou a Pomezím na Svitavsku. Na silnici je tam sražená zvěř. Projíždějte opatrně a pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Od nového školního roku by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítá se s plošným omezením telefonů nejenom ve výuce, ale taky o přestávkách. A jak už jsme vám říkali před malou chvílí ve zprávách, jedna z místních škol teď kvůli tomu testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily. Jak fungují, zjišťovali naši reportéři přímo v terénu. Víc se dozvíte za malou chvíli a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Miroš Birka a teď Hana Zagorová.
2: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

Za 3 týdny začíná léto a jak už jsme vám říkali ve zprávách, motoristé v Pardubickém kraji by se měli připravit na řadu dopravních omezení a uzavírek. Ředitelství silnic a dálnic totiž na letní měsíce plánuje řadu oprav a modernizací. Někde to bude neprůjezdné, někde bude objížďka, jinde bude provoz umožněn kyvadlově. To se týká třeba Hrochovatýnce, kde se od poloviny července až do listopadu bude opravovat most a od července do konce prázdnin silnice mezi Chrudimí a Hermanovým městem, kde dojde k obnově asfaltového povrchu. Silnice se budou opravovat taky v Pardubicích v Rybitví, Březové nad Svitavou, v části Litomyšle Nedošín se bude opravovat křižovatka, no a naopak s úplnou uzavírkou počítejte v létě v Bohumilči, Klášterci nad Orlicí, na trase Zámrsk Dobříkov nebo na průtahu Skuhrova a neprůjezdné budou také některé mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Kompletní seznam najdete na webu RSD.

0: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilních telefonů. Alespoň to vyplývá z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství a volí přitom různé přístupy. Některé zakazují mobily úplně, jiné jenom ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz mobilu na všech svých základkách. Jak zjistil reportér Ondřej Wolf, základní škola Spořilov teď proto testuje speciální uzamykatelná pouzdra na mobily.
1: Takže takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá, ale zase takový negativum možná, že když máme volnou hodinu a máme otevřený telefony, tak potom zase všichni jedeme a čteme, co je novýho.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice dodává, že opatření je i prevencí proti kyberšikaně.
6: Focení spolužáků, pedagogů v nekomfortních situacích a tak dále, zesměšňování jako s tím souvisejících, takže v tomhle vidíme určitě jako zásadní preventivní role.
2: Pravidla pro regulaci mobilů v pardubických základních školách podle Rychteckého podporuje většina rodičů, kteří na téma odpovídali v anketě. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví?
1: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: pravda a láska. Yes,
1: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Přesně před 305 lety v roce 1721 papež Innocent XIII. Prohlásil Jana Nepomuckého blahoslaveným. Svatým byl prohlášen jen o 8 let později. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. V roce 1891 budoucí car Mikuláš II. Položil ve Vladivostoku základní kámen ke stavbě Transsibiřské magistrály, nejdelší železniční tratě na světě. Měří přes 9000 kilometrů. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. V nich zvítězila ODS. Na druhém místě skončila sociální demokracie. Pravice po volbách ztratila parlamentní většinu. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: Za 5 minut bude 3:15 a ani dnes nepřijdete o své vypravování spisovatelky a nápovědy Ireny Fuchsové. A dnešní povídka má název Mít tak hodnýho mužskýho.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Mít tak hodnýho mužskýho. Moji milí, opět jsem pro vás vybrala příběh od mé přítelkyně z Plzně, Sabiny Dagmar Vítovcové. Sábí, máš slovo. Mít tak hodnýho mužskýho. Tenhle povzdych jsem slýchala od svých vrstevnic, mladších kamarádek a svěřovaly se mi i ženy o jednu, i dvě generace starší. Návod jak na to, jsme slýchali v obřadní síni, nastrojené jako něžné a neskušené princezny pod bělostným závojem, po boku vyvoleného kavalíra. Jenže to už bývalo často pozdě. Později jsem si jako soudní úředník prošla tolika rozvody, často velmi zbytečnými, že jsem dospěla snad k jediné, ale užitečné radě. Pokud mě chlap nebije, nepije a nehraje hazard, není žádného důvodu ho opouštět. A ptáte se, co nevěra? Nevěra to je zvláštnost, která se dá promyslet a pohovořit o ní. Jediné, v čem se nevěra nedá nijak okecat, je buď to, že mi chlap přinesl domů pohlavní nemoc, nebo se z jiného vztahu narodil potomek. V obou případech jsou karty definitivně rozdány. A teď si představte, že zrovna mě potkal hodnej mužskej. A díky Bohu za něj. Nedávno jsme oslavili neuvěřitelný 49. rok společného života. Prolétli jsme si pichlavým křovím, bahnitým listím, stíhali nás bublající bouřky, ostré vichřice a krutá tornáda. Líbali jsme se pod stromy na břehu řeky, milovali se na slunečné pláni vysoko u lesa a doma pod námi praskla nová manželská postel. Postupně se nám narodili 3 zdraví synové a my oba jsme měli pocit, že takhle vypadá štěstí. Můj hodnej mužskej se mohl přetrhnout, aby nám přinesl i to modré z nebe a já na něj byla až nekriticky pyšná. Láskyplná léta svištěla větší rychlostí než voda v řece. Dospělí synkové nás postupně opouštěli a my zůstali sice sami, ale šťastní. Všechno potomstvo je zdravé, zajištěné a my si plníme svá přání a plánujeme. Jenže plánům se Pán Bůh směje a překazí nám je. Vybral si mě, aby si na mě zgustla nemoc, a ta útočí všemi zbraněmi. A já se bráním. Moje defenzíva trvá už víc než 1 rok. A kdo mi pomáhá nejvíc? Ten můj hodnej mužskej. Za rok ošetřování, nakupování, úklidu a starosti o prádlo z něj začíná být poměrně slušně vycvičená hospodyňka. I hádat se už dávno přestal. Jen po něm nesmím chtít koupit něco speciálního. Před 2 dny jsem ho požádala, aby mi na nepříjemné žaludeční potíže koupil řepík. Už mám té chemie dost, řekla jsem si. Bylinky by se mohly dát do díla a předvést svoji uznávanou sílu. Hodnej mužskej sedl do auta odjel do nákupního centra, přivezl narvanou tašku všeho možného, ale bez řepíku. Ten neměli, hlásil. Jak je to možný, ten mají přece v každé lékárně. V lékárně? Jo, v lékárně. Vždyť je to přece léčivá bylina. Kde jsi ho hledal? No, přece mezi kořením. Divíte se, že jsem se smála a nemohla přestat? Druhý den mi ten můj hodnej mužskej přivezl řepíku plnou tašku a mě nezbývá, než abych na konci svého řepíkového vypravování popřála každé z nás hodnýho mužskýho. A mimochodem, nad nějakými drobnými nedostatky, i když jich je požehnaně, zamhuřte obě oči. Tak a řepíkový příběh mé přítelkyně z Plzně Sabiny Dagmar Vítovcové je u konce. Zdravím do Plzně Sabinu i jejího hodného mužského. Ať žije řepík! A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Pardubice chtějí získat památkovou ochranu pro pivovar. Česká obchodní inspekce letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot v kraji. Dnes v noci bude na většině území pršet, místy čekejte bouřky. Zataženost deštěm bude i zítra. Teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Věra Přibylová. Hezké odpoledne. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002. Koupil je tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
2: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
0: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet, a to vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Vedení Pardubic poslalo žádost na ministerstvo kultury, aby prohlásilo pardubický pivovar za kulturní památku. Chce tak zvýšit ochranu historické budovy pivovaru před stavebními zásahy. Pivovar ukončil provoz před 3 lety. První pivo v něm uvařili v roce 1872, říká historik z Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.
3: Například v roce 1890 se tam začalo vařit 19-stupňové černé pivo Porter. Kromě toho pivovar třeba v roce 1900 velmi výrazně vyhořel, zbyly z něj fakticky pouze základy obvodové zdi. A co je taky důležité, tak třeba v čele pivovaru stál v letech 1903 až 1906 také baron Arthur Kraus, známá to pardubická osobnost.
0: Česká obchodní inspekce letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala minulý měsíc 17 vzorků benzínu, nafty nebo LPG. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Podle informací na webu inspekce se v letošním roce zatím v Česku neobjevil ani jeden případ s nevyhovující kvalitou paliva. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dnes dobyl křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy střetech s Hezbolláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jeho země.
1: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic skončili v minulém ročníku ve skupině o umístění. Pro další pokračování ligy chtějí tým ještě posílit. Pokračuje prezident pardubických fotbalistů Vít Zavřel.
4: Jsme finančně silní a můžeme si dovolit opět nakupovat hráče, můžeme si dovolit odmítat zajímavé nabídky na naše hráče a v ten moment vlastně máte ten prostor, abyste ten tým opravdu budoval a vlastně mohl být každý přestupový okno silnější.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno. Na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak zítra mírně stoupne a bio bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím, vším byl a mnohdy i je, muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
6: Mami, můžu?
5: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
7: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
6: No. Jsem šel ze školy.
7: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme, to jasně. Motorka?
6: Pionýr.
7: Pionýr.
6: Vojna, ano.
7: Odezdáváš samopal?
6: Ne, vojna není kojná.
7: Jo, takhle.
6: Ano, takhle.
7: A? Gorilý samec?
6: Ano. Ano. Ano. Ano.
7: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
6: Já jsem se ženil čtyřikrát.
7: To je zkrátka, samec.
5: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamala?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? Mužem, že jo, už v ostatních to možný,
2: ne?
3: A u mě to možný není, no?
2: Já ti věřím.
3: No. Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského auťáku a tam na mě mával četník, SMBank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím. Tak...
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
3: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. A protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, milospaní, nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužil byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelíte moc takhle v bytě.
4: Tak to ne! Já přeci mě jsem zavol a teď abych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste se na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, teď mezi štěla počítat, pohovořit.
4: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
4: No ne, to opona se zatáhla nemusí.
3: Ty dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
4: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věv.
4: FL.
3: Co?
4: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě, zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdyby jsme něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet a Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
5: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
6: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
5: I to plácnutí takhle, že?
6: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
5: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
6: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
5: Jo.
6: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
5: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Pardubice.
7: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
8: No jo, no.
7: Jak máte přehled.
8: Ale no.
7: Jak se na to dovedete podívat
8: ale
7: z vrchu.

0: bych zobáček otevřenej.
1: Když byste zpíval, tak máte fofr. Tohle je váš playback.
0: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
1: No.
2: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje. U novýho města svítá. Od nějakýho šikuli koupila si šikuli.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo, ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: Protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit,

0: vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celé, jak ono to funguje?
1: Tak to je jednoduchý, tak. Tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
2: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
1: No, napíchni se.
0: Marie, to jsem zase já.
1: A taky já.
3: A taky já.
0: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
1: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
0: Marie, to je pravda tohleto?
3: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
0: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
1: To co víme?
4: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
1: No tak ona mačká Tondovi.
4: No tak.
1: Senzor, že jo?
2: My jsme hotoví, pane poslanče.
1: Jo, my jdeme.
2: My pádíme, mějte se hezky.
0: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
1: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
0: Vy znáte i Esterku?
1: Esterku, co to zná každý? Co ta toho stihne? Hele, to je
0: jak
1: fantom parlamentu, ji říkáme.
0: Moment, jak stihne? Co Esterka stihne?
2: Hele, jak stihne? On si myslí, že je sám?
5: Pane poslanče, pane poslanče, ta se umí otáčet.
1: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
2: Ne. Ne.
1: Hele. Lhal bych, nelhal.
5: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
1: Hele, a jeden z toho zazelenal.
0: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
6: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde, nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště, do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Proto jídlo se dostalo na rejon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
6: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéfkuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
1: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Tě tam je dostrčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
1: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
1: Ty... Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
1: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak odělat, víš?
8: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
1: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
1: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
6: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.

světa. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem.

se vmísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše?

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie Postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové. Jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pojď. No pojď a hop! Já bojím.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!

0: Pravda. Hopně. Vládkyně všech moří, tak poroučej, poroučej, poroučej, no.
1: No. Poruč.
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
0: Fíku, co tam děláš?
5: Pravuju, povídá Fík.
0: Ty nevíš, co říkal tatínek?
5: Nevím.
0: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
5: No, na něčem se musím učit, ne?
0: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
5: Proč by ne?
0: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
6: To je bratr? Zeptal se pan školník.
0: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
5: Dobrý den,
0: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: Co to za slivet? Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice mají první plynárenské výcvikové centrum v České republice. Na zámku v Litomyšli bude nový prohlídkový okruh o historii zámeckého divadla. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště. Zítra bude na východě Čech zataženo a zaprší. Denní teplotní maxima do 21 stupňů. Dobrý nedělní podvečer u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Soukromá společnost Gasnet otevřela v Pardubicích první plynárenský polygon v České republice. Plynaře se tam budou nacvičovat opravy plynovodů a postupy při úniku plynu. Součástí areálu je i zařízení pro testování využití vodíku v plynárenství. Výcvikové centrum budou využívat také hasiči nebo studenti odborných škol. Zámek v Litomyšli otevře nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je tak druhým nejstarším divadlem v Česku. Expozice o něm bude v 5 místnostech v druhém patře a její příprava je součástí celkové obnovy zámku.
3: V nové expozici se lidé podle kastelána Petra Weisse můžou těšit mimo jiné na historické divadelní kostýmy nebo repliky strojů, které dřív sloužily k vytváření efektů, jako je vítr, déšť nebo hrom. Nejcennějšími exponáty jsou originály kulis od malíře Josefa Placera, který pracoval i pro dvorní divadlo ve Vídni nebo Stavovské divadlo v Praze. Nový okruh bude přístupný od 2. června. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. V budoucnu by tam měly vzniknout pokoje pro hosty a možná i kavárna. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek za hnutí pro Vraclav. Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohočetná zranění, jeden muž středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění, například odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice 2. třídy číslo 143. Zavřená zůstane ještě několik hodin. Českem procházejí silné bouřky. Varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť. Nejvíc rážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během 1 hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr. Pokračuje meteoroložka Marie Odsrčilová.
4: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 kilometrů za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 kilometrů za hodinu.
2: První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic po 42 letech postoupili do finále, ve kterém se utkají s Nymburkem. Východu Češi v semifinále vyřadili Brno, vyhráli 4-2 a právě výhodu rozehranosti oproti soupeři vnímá hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar.
5: My zase, jestli v něčem máme jako si myslím velkou výhodu, tak je ta série s Brnem, která nám ukázala. Ještě nám to vlastně tu naši vnitřní sílu ještě posílila. A to, co jsme měli nevýhodu proti Brnu, že jsme byli trošku nerozehraný, tak si myslím, že může teď naopak být nevýhoda pro Nymburk, protože po tom, co ukončil série s Opavou, tak dlouho stojí a já věřím tomu, že ho zastěneme nerozehraný.
1: Počasí.
2: bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak zítra mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do 5. června počítejte s uzavírkou ulice Dukelská v Moravské Třebové. Důvodem je oprava komunikace.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už si jdeme hrát na vaše přání. Nedělní podvečerní písničky od srdce právě začínají.
1: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

0: 726 46 48 48, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice, které máte až do 18. hodiny v písničkách od srdce k dispozici. Stejně tak číslo SMS-kové 90 01 04, nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy, no a e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Připraven už je Marcel Zmožek s Márou Živou, Anděli můj, to je písnička, kterou vybírá paní Dana, která vzpomíná na manžela s dcerou, a písnička také poletí pro Jirku Spáleného k narozeninám se vzkazem Přišly tvé narozeniny a je to fantastická příležitost oslavit tě takového, jaký jsi. Doufám, že tvůj život je naplněn štěstím, radostí a smíchem a tě každý den tvého života stejně veselý a šťastný jako tento nádherný den. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.
1: Dokud nás dva život nerozdělí.

prvních tónů už určitě poznáváte Zdeňka Krásného a Stříbrný měsíc v jeho podání. K tomu přišel tento e-mail. Milé rádio, prosím o zahrání pro všechny, kdo je narození ve znamení Střelce. Dneska je modrý úplněk a není zrovna moc milý, tak by bylo dobré ho trochu vylepšit právě písničkou Stříbrný měsíc. Moc děkuje posluchač Mirek. No a písničku má taky moc ráda paní Majka z Osíka, kterou zdravíme a té jí také věnujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Ten...

Za 9 minut bude 17:30, posloucháte nedělní podvečerní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a jdeme za francouzskými bratry Solcovi a písní When I Go, kterou k nedělní pohodě posíláme paní Jarce od Litomyšle.

Podej mi ruku a projdem Václavák, to je Václav Neckář, kterého v dnešních písničkách od srdce vybírá paní Zdena, která přeje všem pohodový závěr víkendu a úspěšný nový pracovní týden.

31. května narozeniny slaví paní Jana Nikodýmová, které budeme v písničkách od srdce hrát právě teď. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti přejí manžel Josef s dětmi. Já tak

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Friedl a píseň Jen vítr to ví, další dnešní písnička od srdce, kterou posíláme pro potěšení paní Evě.

bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a jestli máte rádi Michala Davida, tak vám udělá radost ta další, o kterou si SMS-kou napsala paní Martina.

A na závěr písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice zaspívá ještě Jana Lota, kterou všem jen tak pro radost posílá paní Jana. No a pak už vás čeká nový seriál na nedělní vlně z Pardubic, který připravila Šárka Kuchtová o královském pilotovi Bedřichu Dvořákovi. Příjemný poslech přeje Petr Seidl a zítra u Dne v kraji úderem 17. hodiny naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Všichni ji milovali, ale někdo ji nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy už spočítali celkové náklady na revitalizaci rybníka Rosnička. Jsou téměř 70 milionů korun. Základní škola na Spořilově v Pardubicích testuje uzamykatelná pouzdra na mobily žáků. Pardubičtí fotbalisté chtějí pro příští sezonu posílit. V noci bude na východě Čech pršet, objeví se i bouřky. Zítra bude obloha oblačná až zatažená, teploty do 21 stupňů. Dobrý nedělní podvečer u zpráv s Věrou Přibylovou. Česká obchodní inspekce letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala minulý měsíc 17 vzorků benzínu nebo nafty. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Podle informací na webu inspekce se v letošním roce zatím v Česku neobjevil ani jeden případ s nevyhovující kvalitou paliva. Ve Svitavách končí revitalizace rybníka Rosnička. Práce začaly loni odbahňováním, teď zbývá ještě upravit okolí, popisuje projekt mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
2: Celkové náklady na projekt komplexní revitalizace rybníka Rosnička dosahují 69 milionů korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 38 milionů z Národního programu životní prostředí. Projekt se týkal především odbahnění rybníka, současně ale bylo zbudováno například loviště a kádiště, byla upravena hráz nebo stávající schodiště do rybníka.
0: Děti z 9. třídy základní školy Spořilov v Pardubicích testují uzamykatelná pouzdra na mobily. Škola se tím připravuje na plošný zákaz používání mobilů, který od září začne platit ve všech základních školách zřizovaných městem. Pokud se pouzdra na mobily osvědčí, budou povinná pro žáky od 5. do 9. třídy, vysvětluje ředitel spořilovské školy Martin Fiala.
3: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
0: Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Obdobné nařízení už platí například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně. Sport. Fotbalisté Pardubic skončili v této sezóně v prostřední skupině o umístění. Pro další ročník se chtějí ještě posunout. I proto teď vedení řeší podobu kádru pro příští rok. Pokračuje prezident klubu Vít Zavřel.
4: Připravujeme se na přestupový okno a budeme řešit nějaké odchody a příchody hráčů a konkrétní být nemůžu. Určitě chceme být aktivní a jediné, co můžu slíbit, že budeme chtít být v příští sezóně silnější. Počasí.
0: Dnes v noci bude zataženo až oblačno, na většině území bude pršet, hrozí i bouřky. Teploty klesnou ke 13 stupňům. Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Tlak zítra mírně stoupne a biopředpověď bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, dejte na D35 na 129. kilometru ve směru na Olomouc, stojí porouchané auto, počítejte se zdržením. Přijeme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic.

0: pětidílném seriálu vám představíme výjimečného člověka, pilota Bedřicha Dvořáka. Za války sloužil u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v zajateckém táboře Stalaklu v Třevsaganu. Jak se ale vůbec Bedřich Dvořák, rodák z východních Čech, synek z malého statku k letectvu dostal? To už nám řekne litomyšlský historik a bývalý archivář Oldřich Pakosta.
1: Bedřich Dvořák se narodil 18. února roku 1912 v Chotěnově v čísle popisné 15, a to v rodině Josefa a Marie Dvořákových. Měl 4 sourozence, tedy staršího Josefa a mladší bratry Jaroslava a Stanislava a sestru Marii. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak ten navštěvoval obecnou školu Vydaté Seči a v letech 1923 až 1927 studoval na reálném gymnáziu ve Vysokém Mýtě, ovšem přes týden kvůli dojíždění pobýval u svých příbuzných. Jeho otec Josef Dvořák od roku 1910 v Chotěnově provozoval obuvnický závod a vyráběl tam velice kvalitní rukodělnou kožinou obuv a v tom svém podniku zaměstnával trvale 3 až 4 šestce. Otec Bedřicha Dvořáka byl účastníkem první světové války, mobilizován byl již tedy v roce 1914 k 30. pluku pěšímu Vysoké Mýtě a účastnil se bojů na srbské frontě. Zde byl raněn a stal se částečně invalidním. Čili vrátil se domů po roce 1915 a provozoval tedy nadále obojnickou činnost. Ovšem v roku 1927 vypukl v objektu požár a celá budova v podstatě schořela, čili byl zničen jak ten obytný prostor, který užívali Dvořákovi, tak i samotná obuvnická dílna. Ale s pomocí sousedů se poměrně rychle zdařilo objekt rekonstruovat, takže nadále potom mohl tedy Josef Dvořák podnikat v té své obuvnické činnosti. Ale hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let a Baťova strojní výroba zapříčinili zánik drobných obuvnických podniků, což také souvislo i s podnikem Josefa Dvořáka, takže vlastně musel z té obuvnické továrničky v podstatě tedy přeměnit v usedlost pro zemědělskou činnost. S tím také samozřejmě souvisel i nákup pozemků, nákup zemědělských strojů a potom také nákup hospodářského zvířectva, zejména koní. Výměra 13 hektarů přece jenom stála určitou sílu, určitý čas. Vypomáhali v době, kdy pobývali doma všechny děti. Bedřicha Dvořáka zejména bavila práce s koněmi a obsluhování a údržba zemědělských strojů a také seřizování mobilního benzínového motoru. Rodina byla také velice aktivní v oblasti kulturní a společenské či politické, neboť Josef Dvořák vedl v letech 1920 až 1940 obecní kroniku, stál také o zrodu spolku jurálních ochotníků TIL a byl spolutakladatelem čelozvičné jednoty Sokol v Jarošově. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak jak už jsem zmiňoval, tak studoval na reálném gymnáziu Vysoké Mýtě a se rozhodl ještě pro další studium, tentokrát technického oboru, a vystudoval tedy střední průmyslovou školu v Pardubicích, na níž maturoval v roce 1931. Během studií, během týdne bydlel u svého strýce, nevlastního strýce krýšovského mistra Josefa Holomka v Hrochově Týnci Stičanech v čísle popisném 16, a tomuto strýci pomáhal po večerech při šití oděvů a tento krýšovský který vlastně tímto způsobem nabil, se mu později velice hodil při internaci v zajateckém táboře Stalak v Saganu z Hořelce, neboť tam vlastně vedl krýšovskou dílnu pro výrobu civilních obleků, v níž potom vlastně v podstatě ti uprchlíci z saganského tábora utíkali. Po skončení studií se Bedřich Dvořák pokoušel nalézt zaměstnání u leteckých a studentských podniků, avšak přijat nebyl.
2: Dobrý den, táto.
3: No, to jsou k nám hosti. Bedřichu, tak jak pak si pochodil?
2: Nepochodil, táto. Ani v Praze, ani v Brně.
3: To snad ne. Jak je to možný?
2: Všude se vyptávali, jakou mám praxi a o každé místo se nás pralo 10. Jak v aéru, tak v letově.
3: To mě mrzí, chlapče.
2: A v Brně ve zbrojovce, tak tam jsem se nedostal ani přes vrátnici.
3: A nic si z toho nedělej. Tak zůstaneš doma, no.
2: Jste hodnej, tatínku. Ach jo. Je to půl roku, co jsem bez pořádného zaměstnání.
3: U nás je práce pořád dost. A s koňma to tu nikdo neumí líp než ty.
2: Však tu máte Pepika a Standu. S nima si vystačíte. Rozhodl jsem se jinak. Půjdu k vojákům.
3: Co to povídáš, Béďo? Jsi si jistý? Rozmyslel jsi to dobře?
2: Rozmyslel. Budu vojákem.
3: Béďo, já jsem si vojny užil víc než dost. Vím, jak tvrdá řehole to může být. A hlavně, to není žádná pořádná práce. Raději bych tě viděl u řemesla.
2: Na řemeslo není ta správná doba. Tady jsem vám přines papíry, musíte mi to podepsat. Od října nastoupím k dělostřelcům do Mejta.
3: Do Mejta? Tam jsem taky rukoval, jenže já jsem hochu musel. A to je velký rozdíl. Proč chceš zrovna do Mejta?
2: Je to nejblíž a aspoň vám tu nebudu ujídat chleba.
3: Hochu zlatej, ty si vůbec nedovedeš představit, jak tvrdě chutná komisárek. No nic, jak myslíš, bránit ti nebudu.
2: Děkuji vám, tatínku.
3: Hodně štěstí, synku.
1: Tu základní vojenskou službu. Tu nastoupil tady u 33. dělostřeleckého pluku ve Vysokém Mýtě, konkrétně 1. října roku 1932, ale základní vojenský výcvik absolvoval u dělostřeleckého pluku číslo 4 v Josefově. A poté se teda rozhodl stát se vojákem z povolání. Takže absolvoval školu dělostřeleckou v Košicích a po jejím absolutoriu se tedy vrátil se k tomu pluku číslo 4 v Josefově. Tam se zajímal i o sportovní činnost, šlo vlastně v podstatě o parkour, čili o jízdu na koni. A on skutečně jako byl velice úspěšný, neboť vyhrál několik závodů, ale v každém případě Bedřich Dvořák nechtěl zůstat dělostřelcem. On skutečně měl spíše vztah k letectvu a proto absolvoval v letech 1934 až 1936 jednak tedy vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a vedle toho také letecké učiliště v Prostějově a vlastně v podstatě vyřazen z těchto studií byl v roce 1936. Jako pilot byl přidělen k 33. letce leteckou pluku 2 doktora Edvarda Beneše v Olomouci. Prodělal celou řadu kurzů a absolvoval 356 letových hodin v Olomouci.
0: O dalším osudu Bedřicha Dvořáka hovoří vojenský historik Jiří Rajlich.
4: Bedřich Dvořák tedy byl v roce 1936 slavnostně vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Byl to silný ročník, většina jeho ročníků, stejně jako on, o 3 roky později odešli do zahraničního odboje. Někteří také padli v odboji domácím. No a potom následoval nezbytný aplikační kurz a po absolvování aplikačního kurzu se stal stíhacím pilotem u leteckého pluku 2 v Olomouci. Ten pluk nesl čestný název doktora Edvarda Beneše. On byl stíhač, létal na AV-ích B534. To byla standardní stíhačka československého vojenského letectva a vlastně páteř naší letecké obrany v tom kritickém roce 1938. Nebyly to špatné letouny, na druhou stranu byly to letouny na hranici svých vývojových možností. Byly to dvouplošníky s pevným podvozkem, vyzbrojené pouze kulomety, maximální rychlost 375 km za hodinu. Německé stíhačky, třeba Messerschmitt 109, i těch raných verzí byly rychlejší a ty 534 byly pomalejší než třeba rychlé německé bombardovací letouny. Z toho si můžeme zhruba odvodit, jak by to asi dopadlo, kdyby se na podzim 1938 šlo do války.

0: Březen 39 německá armáda vstupuje i na olomoucké letiště. Československé armádě a letectvu je vydán zákaz se tomu bránit. Poručík Bedřich Dvořák, stejně jako všichni ostatní vojáci československé armády, se prostě tomuhle rozkazu museli podrobit, protože byly vydány nadřízenými československými úřady. Samozřejmě se zaťatými zuby a vlastně současně s tím všichni, nebo skoro všichni, začali přemýšlet o tom, co dál. A mezi důstojníky nejenom 2. leteckého pluku uzrála myšlenka na odchod do zahraničí, protože chtěli bojovat proti svému nepříteli a věřili, že přes zase další různé mírové iniciativy ta válka prostě přeci jenom vypukne. V červnu 1939 poručík Bedřich Dvořák odešel ilegálně do sousedního Polska. Byl jeden z mála států, který prostě neuznal tu novou protektorátní realitu, proto se tam očekávalo benevolentní přijetí. Co je důležité říct, nešel sám, většinou se chodilo po skupinkách. V jeho skupince byl mimo jiné jistý poručík František Feitl, jeho kamarád od 2. leteckého pluku, později slavný pilot z východní i západní fronty a generál.
1: Pro mě to znamenalo skutečně takovou těžkou ránu, že jsem si říkal, já tady nebudu, sešli jsme se s kamarády a řekli jsme Hitlerovi sloužit, nebudeme za to, co nám udělali a co nám chtějí ještě udělat dál. Nebudeme tady a když nás vyhodili z armády, museli jsme jít do civilu, že? Tak jsme odhodlali jsme se jít za hranici. Říkám, bylo to Polsko, protože to bylo nejblíž a bylo nás 10, 2 skupiny po 5. A protože jsme nechtěli se prozradit, nebrali jsme sebou doklady a tak dále, kartáček na zuby, že jo, nějaký ty potřeby, jídlo a tak dále, celkem vlastně nic. Prostě jsme to sadili všechno na jednu kartu, utečeme a přihlásíme se v Polsku, kde, jak podle informací, jsme se dozvěděli, že je odboj v Krakově. My jsme našli pana řediceho učitele Macha, Cyril Mach. To byl velký vlastenec, opravdu zapomenutý takový řídící, výborný člověk. No a když jsme mu řekli, že jsme letci, že chceme bojovat, že nechceme sloužit, to se pašáci chlapci, sebral se, šel ještě za jedným pánem, který měl osobní auto, pan Baroš, naložili nás a odvezli do Beskydských lesů. Tam potom jsme vystoupili a on jediný nás převáděl přes hranice, ten tam znal každý kámen, takže nás dovedl až na hranici, ukázal, říkal, tak tam hoši, tam je Polsko, tam je tej. Rozloučil se s námi a už jsme se s ním neviděli. V Krakově byl jeden náš úředník, vlastně to byl konzul Znojemský, a ten byl velký vlastenec. Svůj úřad nepředal Němcům, který o to žádali z titulu je protektorát Bremen Mauden, a začal tam organizovat náš odboj. To znamená, tam jsme se schovali, Poláci nám dali místo, to znamená, ubytovali nás nejdřív v Krakově a potom byl takový opuštěný vojenský tábor, kde jsme se soustředili a čekali jsme na odvoz.

0: Krakově od 30. dubna 1939 fungoval zárodek zahraničního československého odboje. Jmenovalo se to Československá vojenská skupina zahraniční. Jejím prvním velitelem byl kupodivu také letec, nadporučík Jiří Král. A po něm převzal velení tehdejší podplukovník pěchoty Ludvík Svoboda, pozdější prezident. V Krakově se shromažďovali v domě turističném na tom rinku Glovnym, ale ten brzy nestačil tou ubytovací kapacitou, takže ti vojáci se pak soustřeďovali v nedalekém táboře v Malých Bronovicích. To byl tábor skautský. Ten život tam samozřejmě nebyl nijak luxusní, ale hlavně odtamtud se vypravovaly první transporty do Francie. Proč do Francie? Poláci zpočátku neměli o československé vojáky a letce zájem a také to zahraniční politické vedení exilu s Polskem příliš nepočítalo. Považovalo ho především jako přestupní stanici a náhradní těleso, odkud budou odesíláni vojáci do Francie. Zde je třeba samozřejmě připomenout, že Francie mohla v době míru přijmout do svých ozbrojených sil cizince pouze do jediné instituce, která na to byla vhodná, a to byla cizinecká legie. Samozřejmě bylo ústně řečeno, že pokud vypukne válka a pokud bude obnovena československá armáda na francouzské půdě, tak ten jejich pětiletý závazek na službu v cizinecké legii bude anulován a oni budou zařazeni do československé armády ve svých původních hodnostech. Samozřejmě po příjezdu do Francie i Bedřich Dvořák musel podepsat ten formální závazek ke službě v cizinecké legii. Z poručíka se stal najednou seržant, ale měl štěstí v tom, že nebyl odeslán do té severní Afriky, kde měli cizinečtí legionáři ty hlavní základny. To znamená, že německý útok na Polsko a vyhlášení války Německu ze strany Francie a Velké Británie 3. září 1939 zastihlo Bedřicha Dvořáka a většinu ostatních československých letců v té kontinentální metropolitní Francii. A hned, jak vypukla válka, tak ty československé letce, ta francouzská vojenská správa zařazovala na výcvikové základny francouzského letectva.
1: Bedřich Dvořák odešel z vlasti okupované nacisty. Co se ale stalo s jeho rodinou? Pokračuje archivář Oldřich Pakosta.
2: Odchod Bedřicha Dvořáka a jeho účast v zahraničním odboji způsobil perzekuci jeho rodinných příslušníků. V rámci tzv. Akce E byli 17. září roku 1942 zatčeni 4 příslušníci Dvořákovy rodiny, a to otec Josef, bratři Josef a bratr Jaroslav a sestra Marie. Zprvu byli internováni ve Vysoké Mýtě a poté byli odvezeni do věznice služebny pardubického gestapa. Zatčení unikla pouze matka, která byla dlouhodobě nemocná, a švagrová, která měla 7měsíční dcerku. Zatčen nebyl ani nejmladší bratr Stanislav, kterého zaměstnával vysokomýtský strategický podnik VIG na Stratílek, ale 20. září roku 1940 byla propuštěna z důvodu nemoci sestra Marie a bratry Josefa a Jaroslava potom čekala internace ve Svatobořicích u Kyjova. Otec byl propuštěn až v polovině října roku 1942, ale 5. listopadu téhož roku tedy zemřel na následky brutálního zacházení a duševního strádání. Bratr Stanislav vlastně informoval Josefa a Jaroslava internované ve Svatoboricích o úmrtí otce až v únoru roku 1943.
3: Nazdar Jarku a Pepku. Předem vám zasílám srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Ale musím vám sdělit nejbolestivější zprávu. Náš tolik milovaný tatínek zemřel po hrozných bolestech večer 5. listopadu. Tedy už před 3 měsíci. Odpusťte nám, že jsme vám to hned nepsali, nechtěli jsme vám působit takovou bolest. Víme, že tam máte trápení dost a tohle, že byste velmi těžce nesli. Chtěli jsme vám zpříjemnit život aspoň domněnkou, že nám zde nic nechybí. Tatínek prodělal operaci v litomyšlské nemocnici, ale jeho stav se rychle horšil. Nechal si zavolat faráře, aby ho zaopatřil, a pak ho Máňa odvezla domů. Uložili ho do postele, on se ještě podíval po kuchyni a za pár minut vydechl naposledy. Náš milovaný a nenahraditelný poklad. Je veliká škoda, že mu Bůh nedopřál to, co si stále přál vidět. Abychom se pěkně všichni jednou sešli a byl konec války. Hoši, prosím vás, netrapte se a buďte na sebe opatrní. Hlavu vzhůru, snad i pro nás jednou slunko vyjde. Já se vynasnažím, jak budu moci. Ještě jednou vás oba líbá a na shledanou se těší váš Standa Dvořák.

0: Bratři Josef a Jaroslav byli internováni v táboře ve Svatobořicích, ale zásluhou bratra Stanislava a jeho zaměstnavatele se zdařilo potom bratry z tábora uvolnit, takže vlastně Josef byl propuštěn 21. května roku 1943 a bratr Jaroslav pak 4. října téhož roku.
1: Když Josefa a Jaroslava Dvořákovi pouštěli z tábora ve Svatobořicích, jejich bratr Bedřich byl už rok v zajetí. Od března 1943 pak v zajateckém táboře stala Kluv 3 Saganu. Rodina ale o něm tehdy neměla žádné zprávy.

0: Slyšeli jste první díl seriálu věnovaný pilotovi britského královského letectva Bedřichu Dvořákovi. Archivní materiály zpracoval a poskytl historik Jiří Rajlich a litomyšlský archivář Oldřich Pakosta. Z archivních záznamů sbírky Paměti národa zazněly vzpomínky pilota RAF Františka Fajtla. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Martin Mejzlík a Tomáš Peterka. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Tereza Mičáková. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák připravila Šárka Kuchtová.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: O čem se mluví?
1: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli poslední květnová.

0: vznikla slavná SK Slavia. 1913 byla zavedena takzvaná třídní loterie, založená na velkém počtu malých výher. Vyhrával v podstatě každý druhý los a tak se vyhrávající šťastlivci množili jako houby po dešti. 1950 začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. 1995 policie přirazí ve smíchovské restauraci U Holubů zadržela, identifikovala a později z části vyhostila téměř 200 členů ruskojazyčné solncevské a solomonské mafie. K úspěšnému zásahu tehdy pogratuloval naší policii i tehdejší ředitel FBI. Zatímco velitel zásahu Zdeněk Macháček byl neoprávněně obviněn ze zneužití pravomoci a roku 2000 od policie zklamaně odešel. V roce 2003 bylo zinscenováno fiktivní otevření pražského supermarketu, hlavní součást filmového dokumentu Filipa Remundy a Víta Klusáka Český sen. Na zběsilý úprk spoluobčanů, chtivých levného tovaru, k předem nachystaným kulisám si možná leckdo z vás vzpomene. A co svět 31. května? 1433 se Zikmund Lucemburský, Liška Ryšavá, stal římským císařem. 1721 byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného. 1879 představil německý vynálezce a podnikatel Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě veřejnosti první prakticky použitelnou elektrickou lokomotivu se třemi vagonky a během 4 měsíců tímhle vláčkem svezl na 90 tisíc nadšených pasažérů. Zřejmě tím inspiroval ruského cara Mikuláše, který o 12 let později položil ve Vladivostoku základní kámen stavby nazvané Transsibirská magistrála. Poslední květnový den roku 1911 byl za slavnostního jásotu spuštěn na vodu největší parník světa Titanic. A že šlo o jásot předčasný, se o necelý rok později dozvěděl celý svět. Dobře si pamatuju na rok 1969. 31. května nahráli John Lennon a Yoko Ono píseň Dej míru šanci. První Johnův single samostatně nahraný bez Beatles. V roce 1970 došlo k největší přírodní katastrofě v dějinách v Peru. Sesuv půdy tehdy pohřbil 47 tisíc lidí a při zemětřesení bohužel zahynulo také 14 členů československé expedice Peru 1970. No vidíte, a to se řekne taková normální poslední květnová neděle. A co se všechno nestalo? Tak si tu dnešní užijte. Vaše Marie Tomsová.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Česky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.
1: I dnes přišla Dagmar Magincová, ale nebude křičet z plných plic. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ani nebude řvát, divý plíce neprasknou. No tak teď už naznačuji, o čem budeme mluvit.
2: Možná aspoň jedno to frazeologické spojení se ke mně vztahuje.
1: Mít slabé plíce?
2: Spíš mít uzené plíce.
1: Ach tak. No, vy jste nedávno dělala jednu korekturu a narazila jste na to, že frazémů používajících slovo plíce je doslova nespočet. Jen tak takovou konverzací na začátku jsme zmínili tři, ale můžeme pokračovat, vidíte?
2: Najdeme tam například moc si plíce vykřičet nebo vymluvit.
1: No a třeba také mít chlubné plíce. A to znamená co přesně?
2: To už je, myslím, trošičku zastaralé, tam už není úplně zřejmý ten význam. Tam jde o to chlubné, neboli chlubit se, vystupovat neskromně, moc si o sobě myslet.
1: Říct něco někomu od plic, tak to je nám důvěrně známé. Spílat někomu z plných plic.
2: Tak ostře, bezohledně, hrubě někomu nadávat.
1: A nebo někomu vynadat od plic, to je podobné.
2: Ano.
1: A vyřídit si s každým všechno od plic.
2: No, to byly takzvané hudrmanice, které se s každým vypořádali otevřeně, rázně, bez servítku.
1: Tak a teď přemýšlejte, posluchači, když jdeme ven, třeba na jaře, v létě a užíváme si čerstvého vzduchu, který plicní frazem používáme?
2: Je fakt, že mladá generace už to asi nezná, ale generace našich rodičů a prarodičů, myslím, to ještě velmi často užívala vyvětrat si plíce, jít na čerstvý vzduch.
1: Také zasmát se něčemu od plic, to je důvěrně známé. A zafoukat z plných plic?
2: To byl takový trošku možná knižní frazem, zadout z plných plic. Tam se skutečně myslelo fouknout mocně do nějakého žesťového hudebního nástroje.
1: Ale ony i jiné orgány jsou vlastně součástí frazemu. Třeba takové srdce, taky bychom našli některé srdeční frazemy.
2: Můžeme se jim někdy věnovat, ano.
1: Mít srdce na dlaní.
2: Od srdce se zasmát.
1: Je to podobné. No tak děkujeme za to, že jste nám přiblížila, připomněla, že čeština je prostě krásná.
2: Není zač, já děkuju.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická zelená brána se zítra znovu otevře veřejnosti. Řidičům v Pardubickém kraji v letních měsících zkomplikují cestování opravy silnic. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů. Zítra bude na východě Čech zataženo až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobrý nedělní večer. Pardubice zítra po roce a půl oprav znovu otevřou zelenou bránu. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 42 milionů korun. Oproti původním kalkulacím se tak oprava prodražila o 12 milionů korun. Důvodem nárůstu nákladů byla narušená statika a nekvalitní zdivo, na kterém se podle vedení města podepsaly také opravy z minulých desetiletí. Příčin je ale více a týkají se také například dopravního zatížení okolí, vysvětluje Jan Malý z Národního památkového ústavu v Pardubicích.
2: Je to vlastně dlouhodobý vývoj a samozřejmě mnoho faktorů, jako je třeba v dnešní době zvýšení dopravy, která je samozřejmě v tuto chvíli neuměrná. Myslím, že kdybychom se tam dneska šli podívat, tak vidíme, kolik tam aut je. Změna klimatu, která na to má také velký vliv.
1: Řidičům v Pardubickém kraji v letních měsících zkomplikují cestování některé opravy větších i menších silnic. Dvě opravy chystá ředitelství silnic a dálnic na silnici 1/17 na Chrudimsku. V polovině června začne oprava mostu v Rochově-Týnci, která potrvá do listopadu. Od července do konce prázdnin se plánuje obnova asfaltového povrchu mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem. V obou případech bude provoz řízen kyvadlově, uvedla mluvčí Pardubické správy Petra Drkulová. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
3: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
1: Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů. Platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. Během odpoledne se u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se stala za silného deště. Zranilo se při ní 13 lidí. Poraněné převezli záchranáři do nemocnic v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. V autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. Jeho čeští záchranáři kvůli tomu vyhlásili mimořádnou událost.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, na většině území déšť a přehánky. Ojediněle i bouřky, později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak zítra mírně stoupne a bio bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
4: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
4: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
3: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mi to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat. Říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci. Říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení. Mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla. Tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že tam máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Naučte se studovat Talmud, Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoa, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noémie Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spolu organizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem Lodrových škol.

0: zachavula. Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle to je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové. Respektive, co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusů. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Shlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5 000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5 000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější, než byla. A navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj, Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 36. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
8: Jsou
7: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě na dovolený se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
8: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou Nenávidím šéfa a řve celá hospoda. Třeba.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
8: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
8: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo? No, jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
8: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
8: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš to?
8: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
8: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti, Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminulá novinka a dnes místo 8. Milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u 7. místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na 7. místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch 3 novinek z minulého týdne 2 prošly do dnešního žebříčku. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk.

Pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x 2. místo a 2x 3. a to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůže změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál jak somej sloup, snad nevzbudí.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky. na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: ty
3: jako...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba s trochu uzenýho.
2: Přesně, s trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou, ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom
1: a
0: člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí, ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju.
1: Miluju. Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.

0: To nebude geneticky.
1: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
2: hraje. Čili, že třeba, když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
1: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
2: Aha, no to je krásné.
1: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
1: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Vendovou nečekaně. Děkujeme moc.
1: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši poradci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Říkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
3: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček, jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč si nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit. Protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
0: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
0: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiša.
0: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
0: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
0: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
0: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
0: Honě mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to.
0: Není to, nezamlouvej co umí to, Franta co? Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, ne, tak nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
4: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
0: já
5: změnu
0: si
5: toho
0: to
5: repertoáru.
0: Takhle.
5: No.
0: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
0: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
0: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A já říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
0: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
0: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
0: mastičky,
5: ty?
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
0: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
5: tě
0: měla.
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
5: poznat.
0: Já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
0: mě
5: že by ženský neměli?
0: Jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, ale a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju,
5: no.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Děkuji, zasni, zasni.
7: Jsou druhou učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo.
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele. Nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku.

0: A pak jedno slovo. Je to slovíčko? Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
1: A to říkají všichni? Všichni.
0: Šepková taky.
2: To je hrůza.
3: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
4: Není to ono, co?
5: Je to dobré.
4: Ta omáčka.
5: Je to vynikající. Ostatně, vlastně všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
0: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
4: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
0: Koho?
6: Mořské želvy.
7: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
0: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
8: Good morning, sunshine.
0: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
8: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
0: Když teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium raního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
8: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
0: Promiň.
8: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
0: Já jsem ti řekl promiň.
8: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
0: Ježiši Kriste! Papej.
8: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
9: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: No. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty nonstopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takovej kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz. Byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co. To už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je...
0: Jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musíte zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně 11 měsíců a útek jsem na vrátnici, tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost no. Na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. Takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Thank you.

svět, kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že ten

0: Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka k tématu. Nevím, jestli budu přesné, ale chce to... Jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama, tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže poznačit si všechno tušku, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohleto, taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte, tak najednou se můžete ocitnout pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. Rovna tak, když něco třeba řežete. Já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná. Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese, od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady, tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje. Jo,
0: jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí. Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubaře a teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak jo, třeba vyprečím, protože je to nepříjemné, nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že brečím,
0: že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: Tak to jste hodně odvážná, já mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Vodmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo? Ale samozřejmě, mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo? Mm-hmm. To je od ní moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si to vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl říct.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří. Pěkně.
1: Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Tak se mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, je to velmi zajímavý téma. Tak. No, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že jste říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží, no a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já přeším tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když se mi něco nevede, tak jako jsem to nevodný.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla. Já jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla. A někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkový kamera, a říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby zase to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, pod voříčky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, a říkali, to je nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, všechno vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukr, to měla výborný.
0: No,
1: je sousedka peče, taky, a tak mi taky dala krabec. No, ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču, jako to cukroví a těle teď, jako rád nedol. To jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty roláby
0: a drobnosti zvládáte.
1: Šíčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně to načinčáte tak, aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že jo, dědeček byl pekař, tak všechno.
0: No, tak vy to máte v rodině a v rodu, přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo, až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako v loni, takže to jako jsem se bodla. Ještě to trvá, ví tady nějak za to. Špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Jo? Hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na Chystánie Pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: Ano, děkuji paní Jitušku, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů noči vinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: Takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za rok, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: Tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 000. Tak jsem si vybral 25 000.
0: Ano, ano.
1: No a koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod jak upravit nebo spravit, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měl Rostě, já říkám Rostíku, tak jdeme, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořadí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo?
0: Jo,
1: tak
0: jo, jo.
1: Udělal, to bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal i s druhým autem. Taky ano. Tak zase druhá kamaráda a Jari Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořadí a já se udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novinu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jste vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako, jo, mám auto, tohle a tak ti to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám nočatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidiče, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jinak, jsou celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že to vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budeme dělat, když jsem to slíbil třeba, budeme za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla jako to dost často, jo. No.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jirko, no, budeme se snažit ještě, no, spíru, než to prasknu, jak to končím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuji a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Duško, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měst jak zlatá bula sicilská, storzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já

0: ty dírky nedával se zip v těch 70. letech.
1: Ano, ano.
0: Takže tam musel být ten poklopec. Mm-hmm. No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
2: no,
0: tak to jsem musela mít pěknou trpělivost.
2: To teda jo.
0: Naučila. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
2: No, jak jste spokojená s výsledkem?
0: No, můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
2: jasně, i na druhý. No.
0: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo...
2: Finové pobrali zlato.
0: Jo,
2: tak
0: jo,
2: já... tak... Já myslím, že už oslavují.
0: A víte, proč já jsem se nedívala?
2: No.
0: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po 5 hodinách se to bylo 5
2: mm-hmm.
0: a vyhrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
2: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec takovou... tělem i duší, jak to tak poslouchám.
0: No a tak roku mě začíná Tour de France.
2: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy, no, jak to dopadne?
0: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na rýmku.
2: Jo.
0: tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
2: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
0: no
2: ještě
0: já vím,
2: nějaký
0: já
2: čas.
0: Já jsem to slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
2: Jo.
0: Jitušku, jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně, můžu vám říct, že třeba 70 zvolání.
2: Jej, no.
0: 70 zvolání, já to mám pořád zapnutí, protože mám na tom prst.
2: Ano.
0: Ale dost, jako mluví vám s ním, mm-hmm. ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
2: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen no, může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka no, přepojit může člověk jenom jednoho.
0: A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
2: Ponocujete. Rozumím.
0: Já po vás ještě poslouchám toho. Na vlastní uši.
2: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
0: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala. Mm-hmm. Ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
2: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání, jo?
0: Ano. Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
2: Dobře, tak ráda vyřizuju.
0: A takže, aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
2: Ano.
0: A ať se má hlavně zdravíčko.
2: Ano.
0: Vám taky hlavně zdravíčko.
2: Děkuju a nápodobně.
0: A dobrou noc.
2: Mějte se moc hezky, krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát je paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, tak, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je toto rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano,
1: jako ty malí děti.
2: Ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbydou, prosím tě, zase to nekomplikuje tohle. Takže prostě jako, a pak už člověk si řekne, a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce. Tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku, já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství
1: jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život. No.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
2: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně děkuji. Zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji.
1: Budu
2: vám
1: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici přeju, psychické kondici přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví, a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit? Jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději, no a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností. Takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No. A současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, že jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, protože mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není,
1: no. Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, to, že si tak pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. A budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožo Ráj, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak mi to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, první třídě. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Duško, to teda nejstrpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí
1: takže
0: člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně no. Popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší,
1: ne.
0: Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Tak jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. Prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, něco tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám
0: tady.
1: Na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: Už je jiná kapitola ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů.
0: Děkujeme za uznání, za pokladu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématu.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuju moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky, ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla, hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčně, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi, jednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štěrko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o sebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro pro rodiče, pro pedagogy.
1: Ještě potom to ADHD.
0: Ano, ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi rovno.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to
1: nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám. Ano, mějte se mohutky a hlavně hodně zdravíčka
0: a trpělivosti. Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříze světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, jsou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, pobývám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice.
0: Uh-huh.
1: A vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února.

0: prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, ano, to, ano. Co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to, a on mě říká, no, kouří to, a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to, a říkám mu, a vy jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala, a on mě říká, no, tak mi dáte 150 korun pokuty, a já jsem říkala, no, ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet, a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám, dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku, mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě to nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala, a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no, nech to, prostě druhý den to bude lepší, a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
1: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta, z kraje, že jo?
0: Jo, no, ale ono bylo těžké se s nima dohodnout. Ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roku před důchodem, a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský, pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem no, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
1: Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
1: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám, ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno, Jitka Lukešová se loučí, přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od Cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na vidílku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidylku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme víc vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: Prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, a přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek, i co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svěrák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujeme.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čern. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
6: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
7: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
8: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
7: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
8: Snad, podle vůně.
7: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
9: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
9: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
9: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No
8: teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
9: Ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
9: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě to.
9: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ ji hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
9: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
9: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
9: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
10: Pojď sem, čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
11: Váš obvyklý čaj, pane.
10: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
11: Já nerozumím, pane.
10: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
11: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
10: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
11: Nic takového jsem neudělala, pane.
10: V tom případě musím na plantáž.
11: A váš nápoj, pane?
10: Vylej ho. Je to odporná břečka.
9: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
9: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
9: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor... Náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže.
12: Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
10: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
12: Jistě, pane.
10: Pojď sem. Máš dobrý čich?
12: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
12: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
12: A včera?
5: Zelí, pane.
12: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
10: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakují, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
12: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu, sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvene, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprála znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma spolí, pozor, ale... Dáš nám balet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj to bude náročné.

0: děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
1: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
2: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
3: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
2: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
4: Šafáři!
5: Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
0: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
4: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
0: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
0: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
4: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
0: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
4: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
2: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
0: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
0: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
0: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
2: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, a nebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou ale za chvíli ho zase vytáhl a

0: všechno se opakovalo a zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
1: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
0: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradl nežene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. Sbohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechynský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechynské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.